0: dosáhnout. Nikomu se nic nestalo. Spadlý strom pak zastavil provoz třeba na trati mezi Pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Silný vítr meteorologové očekávají i v neděli. Tři křižovatky v Plané na Tachovsku projdou úpravou. Křížení na hlavním tahu dostanou semafory. Práce odstartují v pondělí.
1: Silničáři do října za 45 milionů korun zrekonstruují povrch více než půlkilometrového úseku průtahu Planou a upraví průsečné křižovatky. Silnice první třídy propojující Plzeňský a Karlovarský kraj je hodně vytížená a akce má zvýšit bezpečnost. Práce budou prováděny po polovinách, doprava bude vedena kyvadlově. Výraznější omezení čekají řidiči na vedlejších komunikacích, kde budou muset využít krátké objízdné trasy. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Planá.
0: Karviná staví novou lávku přes Olši. Stavba za 26 milionů korun vyroste v části Starého města. Sloužit bude pěším i cyklistům. Jak vysvětluje mluvčí magistrátu Monika Danková, projekt se neomezuje jenom na prostor nad vodou.
2: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
0: Ocelová lávka v Karviné bude po dostavbě měřit 104 metrů, na šířku pak necelé 4. Hotovo má být na jaře příštího roku. V neděli se mezi Berlín a Hamburg vrací vlaky. Železniční trať mezi oběma německými městy byla kvůli generální opravě mimo provoz od začátku loňského srpna. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Trasa Berlín-Hamburg se díky obnovení provozu stane centrálním koridorem nového přímého spojení tří zemí z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně. Jak informovala společnost Deutsche Bahn, cestující se mimo jiné u některých spojů dočkají kratší doby jízdy. Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil na druhé místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Stříbrnou medaili by měl Dostál dostat v neděli. S Boruckým na trati prohrál o 28 setin sekundy. 20-letého Poláka krátce po závodě rozhodčí diskvalifikovali za to, že se příliš přiblížil bojkám na kraji dráhy, což je zakázané. V oficiálních výsledcích tak byl Dostál uvedený jako evropský šampion. Poláci ale nakonec uspěli s oficiálním protestem. Celkem Dostál vybojoval svou 8. evropskou medaili. Po sobotním titulu Martina Fuchsy na kilometru se tak postaralo o druhou českou medaili na tomto mistrovství Evropy. Přes den čekáme proměnlivé oblačno s deštěm a silným větrem a s teplotami kolem 18, na Moravě do 22 stupňů.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: rádiem Impuls.
1: Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztracení v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Silničáři večer zavřeli dálnici D4 na 9. kilometru u Jíloviště. Kvůli nočnímu bourání mostu nad dálnicí se obnovení provozu předpokládá během dopoledne. Ve směru na Prahu se na dálnici před uzavřeným úsekem večer tvořily kolony. Řidiči můžou jet přes Jíloviště do Všenor po místních silnicích. Osobní auta můžou využívat dálnici mezi exity Řitka a Jíloviště bezplatně. Podle předpokladů by se měl dopoledne obnovit provoz v obou směrech po jednom pruhu. V pozdním odpoledni až večer se předpokládá plné obnovení provozu. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Hotový bude příští rok v září. Lidé stále riskují u vlakových kolejí, přecházejí trať tam, kde je to zakázané. Policie proto kontroluje místa, kudy prochází železnice. Jen v Moravskoslezském kraji odhalila během speciální akce v těchto dnech 75 lidí, které ohrozily svoje zdraví a život vstupem do kolejiště.
3: A nepomohly zákazové cedule ani hrozba pokuty. Z pohledu zákona se totiž jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do 10 000 korun. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku řešili policisté v našem regionu 500 takových případů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní, ale snad se poučí alespoň 2 chlapci ve věku 14 a 15 let, kteří na nádraží v Havířově nasedli na venkovní koncové spřáhlo osobního vlaku a chtěli se povozit. Naštěstí jejich dobrodružnou jízdu odhalila policie a přestupek teď řeší drážní úřad. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
2: Britové oslavili se svým králem narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oficiálně ale slaví v červnu společně s národem. Tato tradice sahá do dob vlády Jiřího II. Ten se sice narodil v říjnu v roce 1748, slavil ale za letního počasí. Ani letos na královských oslavách nechyběla vojenská přehlídka a procesí, kdy se král a jeho rodina vydali v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. Oficiální narozeniny panovníka probíhají vždy stejně. Pro Karla III. To proběhlo už po čtvrté. Své skutečné letos 78. narozeniny Karel oslaví v soukromí 14. listopadu. Česko má 2 evropské medailisty v kanoistice. Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Na portugalském šampionátu získal svůj 14. evropský titul, celkem už 21. evropskou medaili. Stříbro nakonec vybojoval kajakář Josef Dostal v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Dostal z Borucké na trati prohrál o 28 setin sekundy. Na kilometru předtím skončil 4. Fuchsu pak finále na 500 metrů na singlu i na deblu čeká dnes. Sportovní raritu mají v Uherském Hradišti. Do 1. třídy tam před časem chodili hned 3 současní čeští fotbaloví reprezentanti. Matěj Kovář, Michal Sadílek a David Jurásek.
4: Všichni 3 kluci se od 6. třídy dostali nejen do hledáčku mládežnických trenérů fotbalového Slovácka, ale také do péče pedagogů základní sportovní školy v Uherském Hradišti. Fotbalisté už tehdy dobří, pak výborní a následně vynikající. Dostat se do reprezentace bylo snem každého z nich. Není pak vůbec divu, že právě 3 borcům ze Slovácka bude v ultimativním utkání s Jihoafrickou republikou fandit celá škola, včetně ředitele Milana Melichárka. Janča na Rádio Impuls, Uherské Hradiště.
2: V neděli čekáme větrno a časté přehánky. K tomu bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle přijdou bouřky s teplotami od 16 do 22 stupňů.
0: radost ze života.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silný vítr ve středních Čechách lámal stromy. Hasiči zasahovali na železničních tratích, na silnicích i na vodní nádrži Slapy. Tam bylo potřeba pomoci několika lodím. Jedna z nich byla částečně potopená, z další bylo potřeba odčerpat vodu. Další dvě plavidla hasiči pomáhali odtáhnout. Nikomu se nic nestalo. Spadlý strom pak zastavil provoz třeba na trati mezi Pražskou z Braslaví a Vraným nad Vltavou. Silný vítr meteorologové očekávají i v neděli. Tři křižovatky v Plané na Tachovsku projdou úpravou. Křížení na hlavním tahu dostanou semafory. Práce odstartují v pondělí.
2: Silničáři do října za 45 milionů korun zrekonstruují povrch více než půlkilometrového úseku průtahu Planou a upraví průsečné křižovatky. Silnice první třídy propojující Plzeňský a Karlovarský kraj je hodně vytížená a akce má zvýšit bezpečnost. Práce budou prováděny po polovinách, doprava bude vedena kyvadlově. Výraznější omezení čekají řidiči na vedlejších komunikacích, kde budou muset využít krátké objízdné trasy. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Planá.
1: Karviná staví novou lávku přes Olši. Stavba za 26 milionů korun vyroste v části Starého města. Sloužit bude pěším i cyklistům. Jak vysvětluje mluvčí magistrátu Monika Danková, projekt se neomezuje jenom na prostor nad vodou.
3: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
1: Ocelová lávka v Karviné bude po dostavbě měřit 104 metrů, na šířku pak necelé 4. Hotovo má být na jaře příštího roku. V neděli se mezi Berlín a Hamburg vrací vlaky. Železniční trať mezi oběma německými městy byla kvůli generální opravě mimo provoz od začátku loňského srpna. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Trasa Berlín-Hamburg se díky obnovení provozu stane centrálním koridorem nového přímého spojení tří zemí z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, jak informovala společnost Deutsche Bahn. Cestující se mimo jiné u některých spojů dočkají kratší doby jízdy. Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil na druhé místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Stříbrnou medaili by měl Dostál dostat v neděli. S Boruckým na trati prohrál o 28 setin sekundy. 20-letého Poláka krátce po závodě rozhodčí diskvalifikovali za to, že se příliš přiblížil bojkám na kraji dráhy, což je zakázané. V oficiálních výsledcích tak byl Dostál uvedený jako evropský šampion. Poláci ale nakonec uspěli s oficiálním protestem. Celkem Dostál vybojoval svou 8. evropskou medaili. Po sobotním titulu Martina Fuchsy na kilometru se tak postaral o 2. českou medaili na tomto mistrovství Evropy. Přes den čekáme proměnlivé oblačno s deštěm a silným větrem a s teplotami kolem 18 na Moravě do 22 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Nečekal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: Víkend s rádiem Impuls. Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztracení v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Silničáři večer zavřeli dálnici D4 na 9. kilometru u Jíloviště. Kvůli nočnímu bourání mostu nad dálnicí se obnovení provozu předpokládá během dopoledne. Ve směru na Prahu se na dálnici před uzavřeným úsekem večer tvořily kolony. Řidiči můžou jet přes Jíloviště do Všenor po místních silnicích. Osobní auta můžou využívat dálnici mezi exity Řitka a Jíloviště bezplatně. Podle předpokladů by se měl dopoledne obnovit provoz v obou směrech po jednom pruhu. V pozdním odpoledni až večer se předpokládá plné obnovení provozu. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Hotový bude příští rok v září. Lidé stále riskují u vlakových kolejí. Přecházejí trať tam, kde je to zakázané. Policie proto kontroluje místa, kudy prochází železnice. Jen v Moravskoslezském kraji odhalila během speciální akce v těchto dnech 75 lidí, které ohrozily svoje zdraví a život vstupem do kolejiště.
2: A nepomohly zákazové cedule ani hrozba pokuty. Z pohledu zákona se totiž jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do 10 000 korun. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku řešili policisté v našem regionu 500 takových případů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní, ale snad se poučí alespoň dva chlapci ve věku 14 a 15 let, kteří na nádraží v Havířově nasedli na venkovní koncové spřáhlo osobního vlaku a chtěli se povozit. Naštěstí jejich dobrodružnou jízdu odhalila policie a přestupek teď řeší drážní úřad. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Britové oslavili se svým králem narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oficiálně ale slaví v červnu společně s národem. Tato tradice sahá do dob vlády Jiřího II. Ten se sice narodil v říjnu v roce 1748, slavil ale za letního počasí. Ani letos na královských oslavách nechyběla vojenská přehlídka a procesí, kdy se král a jeho rodina vydali v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. Oficiální narozeniny panovníka probíhají vždy stejně. Pro Karla III. To proběhlo už stejně. Pro Karla III. To proběhlo už po čtvrté. Své skutečné letos 78. narozeniny Karel oslaví v soukromí 14. listopadu. Česko má 2 evropské medailisty v kanoistice. Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Na portugalském šampionátu získal svůj 14. evropský titul, celkem už 21. evropskou medaili. Stříbro nakonec vybojoval kajakář Josef Dostal v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Dostal z Boruckého na trati prohrál o 28 setin sekundy. Na kilometru předtím skončil čtvrtý. Fuchsu

0: pak finále na 500 metrů na singlu i na deblu čeká dnes. Sportovní rady to mají v Uherském Hradišti. Do jedné třídy tam před časem chodili hned tři současní čeští fotbaloví reprezentanti. Matěj Kovář, Michal Sadílek a David Jurásek.
1: Všichni tři kluci se od šesté třídy dostali nejen do hledáčku mládežnických trenérů fotbalového Slovácka, ale také do péče pedagogů základní sportovní školy v Uherském Hradišti. Fotbalisté už tehdy dobří, pak výborní a následně vynikající. Dostat se do reprezentace bylo snem každého z nich. Není pak vůbec divu, že právě třem borcům ze Slovácka bude v ultimativním utkání s Jihoafrickou republikou fandit celá škola, včetně ředitele Milana Melichárka. Janča na rádio Impulsu Uherské Hradiště.
0: V neděli čekáme větrno a časté přehánky. K tomu bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle přijdou bouřky s teplotami od 16 do 22 stupňů.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno Jackpot.
2: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
4: Provoz na D4 komplikuje bourání mostu. Plzeňská nemocnice začala se stavbou chirurgického pavilonu. Donald Trump má kulatiny. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Silničáři večer uzavřeli D4 u Jíloviště. Na 9. kilometru bylo totiž nutné zbourat most. Obnovení provozu předpokládají během dopoledne, a to po jednom pruhu v každém směru. Do večera by se pak místem mohlo znovu jezdit naplno. Řidiči mohou do té doby uzavřený úsek projet přímo přes Jíloviště. Ve směru na Prahu se na dálnici před uzavřeným úsekem večer vytvořily kolony. Agentuře ČTK to řekli policejní mluvčí a zástupci krajské správy a údržby silnic. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Ten bude hotový příští rok v září. Fakultní nemocnice Plzeň zahájila stavbu pavilonu chirurgie. Ten je největší a nejvýznamnější stavbou téměř 50-leté historie nemocnice v Lochotínském areálu. Do 4-miliardového objektu s 12 nadzemními podlažími se přestěhují klíčové chirurgické obory. Podle ředitele plzeňské nemocnice Václava Šimánka bude mít 450 lůžek a 11 zákrokových a operačních sálů.
5: Včetně hybridního sálu, který nám umožní v podstatě opravdu poskytovat medicínu 21. století. Bude tam samozřejmě velký urgentní příjem s diagnostikou, klinika anestezie, resuscitace intenzivní medicíny, chirurgická klinika, bude tam urologická klinika, neurochirurgická a klinika ortopedie a traumatologie pohybové ústrojí.
4: Na střeše pavilonu bude podle Šimánka i heliport. Budova má být hotová do konce roku 2029. Donald Trump slaví 80. Dvojnásobný prezident Spojených států se narodil v roce 1946 v New Yorku. Po studiích nastoupil do otcovy firmy, kterou rozšířil ve významné realitní impérium a vybudoval si díky tomu pozici miliardářské ikony. Tu pak definitivně potvrdil vydáním knihy Umění udělat dohodu.
6: Většině Čechů se Trump poprvé představil jako milý pán, který radí malému Kevinovi v hotelu Plaza. Ten mu ve skutečnosti patřil.
7: Promiňte, kde je recepce?
8: Pořád rovně a pak dole.
6: Tenhle díl sám doma šel do kin roku 1992, kdy se Trump zrovna rozváděl s českou lyžařkou Ivanou Zelníčkovou. Jakých rozměrů jeho kariéra posléze nabere, to tušil málo kdo. Jako nesmlouvavý konzervativní prezident nastolil politiku Ameriky na prvním místě a ukončil éru, kdy byly státy vstřícným spojencem nejen západní Evropy. Překopal ale i globální zvyky politické kultury. Rozvahu a diplomacii nahradil tvrdostí, arogancí a urputností. Tu ukázal i po neúspěšném atentátu, když s krvácejícím uchem okamžitě vstával a zaťatou pěstí burcoval přihlížející publikum. Nejstarší prezident americké historie má úřad přislíbený až do roku 2029. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: V italském Římě včera demonstrovali tisíce lidí. Pochodovali na protestech uspořádaných proti migraci i na její podporu, informuje o tom agentura AP. Petice iniciativy nazvané Remigrace a znovudobytí získala potřebných 50 000 podpisů. To zajistilo její projednání v italském parlamentu. Tím se pojem remigrace, který byl dosud považovaný za okrajový, dostal do hlavního politického proudu. Návrh podporovaný pravicovými skupinami požaduje rozsáhlá opatření zaměřená na cizince, včetně nucených návratů do zemí původu.
9: Hezké nedělní ráno přejeme, Radio Impuls s vámi. Svět má dnes více mobilních telefonů než obyvatel. O tom se budeme bavit za 6 minut. A teď host našeho českého mejdanu v říjnu, Richard Krajčo, jako speciální host.
10: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Hezké nedělní ráno, posloucháte Impuls, za malou chvíli žijeme českou muzikou a to s Michalem Davidem. Disco příběh, který bude příští rok přímo v Plzni slavit 40 let od svého vzniku, jak to letí. Svět má dnes více mobilních telefonů než obyvatel, pojďme do současnosti. Pro stále více lidí jde o nepostradatelného pomocníka, který může být dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Své o tom ví náš londýnský korespondent Ivan Kytka.
1: Patřím ke generaci, která ještě pamatuje svět bez mobilních telefonů. Když jsem chtěl kdysi volat z terénu do redakce, musel jsem s drobnými do telefonní budky. Ne, že by však mobily uměly úplně vše. Zkuste přijmout hovor třeba při čůrání na pánském záchodku. Něco nedopadne dobře. Navíc tady v Anglii nahradilo číslo mobilu v podstatě průkaz totožnosti a člověk se bez něj neobejde. Potřeboval jsem ho minulý týden při návštěvě lékaře i ke vstupu do plaveckého bazénu. Bez utrženého sluchátka se neobejdete, chcete-li nastoupit do letadla jisté letecké společnosti z Londýna do Prahy. Zkrátka, kdybych mobil ztratil nebo jen zapomněl doma, přestal bych pro některé úřady či služby tady v Británii úplně existovat. Navíc bych neměl odkud zavolat o pomoc. Počet telefonních budek totiž poklesl ze 100 000 na 1003 a veřejný telefon se v podstatě řadí k vyhynulým technologickým druhům. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.

Naladili jste si Radio Impuls, hezké nedělní ráno, už se nám to blíží, i když to nechcete slyšet, tak zítra je pondělí, nejhorší den v týdnu, ale my se vám ho budeme snažit ráno u Impulzových vylepšit a uděláme to společně s Markem Ztraceným, kdy na 8 hodinu dorazí, bude tady mít svůj živý koncert a bude vám rozdávat lístky na jeho životní koncert na Letné. Mimochodem pozor, bude prvním Čechem, který právě tam udělá svůj koncert, to je velkolepá věc. Poslouchejte zítra ráno Impulzovi v 8 hodin. Vzácná návštěva, Marek Ztracený.

0: hezké nedělní ráno, posloucháte Impuls, Vláďa Jaroš za mikrofonem. Budeme za chvíli hrát Elány, znova sama dotkni, taky se podíváme na události dnešního dne. Ty očekávané, abyste věděli, co se bude dít nebo kam můžete vyrazit. Ještě jeden pohled na počasí. Dneska čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Nejvyšší teploty okolo 20 stupňů. Jih Moravy bude mít kolem 22.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše

0: nás teď docela zima, tak snad Eros Ramazzotti přivezl trošku té Itálie, nejenom hudebně sem k nám. Za chvíli česká Lenka Filipová věnování Impulzovic krabička a co očekávané události dnešního dne. Pozveme vás do Prahy, radotínský biotop právě v hlavním městě. Patří tento víkend sportovnímu festivalu. Děti i dospělí si můžou vyzkoušet přes 20 sportovních disciplín. Organizátor radotínského sportfestu Jan Barák Impulzu řekl, co je na programu dnes.
1: Sportovní hale, třeba badminton se dá vyzkoušet, tady fotbal, beach soccer, na stadionu atletickém je atletika, biatlon tady na biotopu a padel, což je nový sport, který postavili 3 padelové kurty v Radotíně.
0: Pokračujeme na fotbalový stadion Slavie v pražském Edenu, ten hostí druhý ze 3 koncertů zpěvačky Evy Farné. Úřad vlády ten vzdá naopak symbolický hold Světovému dni dárců krve, a to nasvícením Strakovy akademie. A ještě pojďme sportovní cestou. V Portugalsku pokračuje mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice a Jihlava má v horácké multifunkční aréně od 16 hodin Evropskou ligu volejbalistů mezi Českem a Dánskem. A v Barceloně se jede závod mistrovství světa vozů Formule 1, Velká cena Katalánska.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezké nedělní ráno, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Brněnsku v Ivančicích v ulici Na Brněnce bourala dvě osobní auta. D5 ve směru od Prahy na Rozvadov, 56. kilometr. Tady leží na vozovce roztrhaná pneumatika, dávejte pozor. Porouchané auto máme hlášeno v Praze na Barandovském mostě ve směru z centra a kvůli demolici mostu je v obou směrech uzavřená D4. Je to mezi exity 8 a 9 u Jíloviště. Objízdná trasa bude vedena přes Jíloviště Pražskou ulicí. Uzavírka potrvá do dnešní 9. hodiny dopolední. Buďte ve střehu, cokoliv dalšího nám hlaste přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Vydejte se na naší dopravní centrálu. Hlavně, ať dojedete dobře, šťastnou cestu přeje Impuls.

0: hodin zbývá do okamžiku, kdy Marek Ztracený dorazí sem do studia, tedy za 25 hodin zítra ráno v 8 u Impulzových. Marek Ztracený jako speciální host, který přijde s kytarou, budete mít na cestu do práce živý koncert a Marek donese taky osobní lístky na jeho Letnou. Jako první český interpret bude na Letné. To si nenechte rozhodně ujít, to bude velkolepá věc, kdy tam postaví svůj vlastní koncert. Tam, kde vlastně jinak nic není, tak je to velkolepá věc. Laďte zítra v 8 hodin ráno. Těšíme se na tuhle vzácnou návštěvu. Sledujeme taky dnešní počasí. Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severní polovině území hlavně v odpoledních hodinách přehánky ojediněle i bouřky. Jinde přehánky jen ojediněle a nejvyšší teploty okolo 20 stupňů. Jih Moravy bude mít 22 a na horách tam bude kolem 12.
1: Víkend s rádiem Impuls. Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztraceni v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Vlaky se dneškem přizpůsobují letnímu provozu. Pražský Radotín žije sportovním víkendem. Mladí lékaři v Anglii odvolali stávku. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Na železnici v Česku ode dneška platí upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vychází z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy navíc souviset s dřívějším koncem školního roku. Jízdní řád se před letními prázdninami mění každoročně a ve většině případů jsou to několika minutové úpravy. Odjezdů vlaků. To se týká třeba ranního spoje z Havlíčkova Brodu do Pardubic, při výjezdu s Chrudimi nebo například vlaku z Chlumce nad Cidlinou do Městce Králové. Část dálnice D49 u Fryštáku už zná termín otevření. První auta tudy projedou příští sobotu. Nový úsek spojí Holešov se Zlínem.
3: Termín 20. června už je potvrzený, završí tak neskutečně dlouhé období 18 let budování spojnice takzvané Moravské křižovatky u Hulína přes Holešov ke Zlínu. Jde přitom o pouhých 17 kilometrů dlouhý úsek. Jeho výstavbu provázely nekonečné soudní spory. Dálnice teď přivede motoristy na dohled Zlína k Fryštáku, kdy se začne s pokračováním mimo krajské město směrem na Slovensko, ale jasné není. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Pražský Radotín tento víkend patří sportu. V rámci sportovního festivalu si lidé můžou vyzkoušet víc než 20 sportovních disciplín. Zároveň na zhruba 19 místech po celém Radotíně probíhají turnaje a závody a zapojují se do nich i sportovní oddíly. Organizátor radotínského sportfestu Jan Barák Impulzu řekl, že probíhají i turnaje pro veřejnost na registraci.
4: Beach volejbal, plavání, cyklistika a další. A pak jsou aktivity pro příchozí, pro veřejnost, paddleboardy, biatlon, padel, závna kajaku, akvatlon, megaboardy, kuželky a tak dále. Spousta sportovních odvětví a tady jsou aktivity pro děti jako skákací hrady a další aktivity.
2: Centrem dění je podle Baráka oblast kolem přírodního koupaliště Biotop v Radonině. Začínající lékaři v Anglii zařadili zpátečku. Odvolali stávku, která měla začít zítra. S odvoláním na profesní a odborový svaz to napsala agentura Reuters. Důvodem stažení stávky je nový návrh vlády, o kterém bude svaz hlasovat. Několikadenní stávka začínajících lékařů se v Anglii naposledy uskutečnila v dubnu, kdy britská lékařská asociace odmítla nabídku na zlepšení platů, o které tehdy labouristická vláda prohlásila, že se už nezmění. Podle svazu ale návrh nedokázal zvrátit dlouholetý pokles platů ani vyřešit problém s nedostatkem personálu. Kajakář Josef Dostál se stal mistrem Evropy na 500 metrů. A to i přesto, že ve finále v Portugalsku projel cílem jako druhý za Alexem Boruckým. Vítězného Poláka pak rozhodčí diskvalifikovali. Olympijský vítěz z Paříže Dostál se tak může radovat z pátého evropského titulu. Na 500 je Dostál úřadujícím mistrem světa. Evropské zlato získal v této disciplíně podruhé po šampionátu 2018 v Bělehradě. V Portugalsku se Dostál postaral o druhé české zlato po včerejším titulu kanoisty Martina Fuxy na kilometru.
0: Jestli ještě nevíte, co v druhé polovině víkendu, poradíme vám už za 7 minut. Pár kulturních tipů, máme trhy, máme muziku i sport.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Nedělní Rádio Impuls, zdravíme vás, za chvíli Richard Miller, Štěstí je krásná věc, písnička, která zazněla také ve filmu Román pro muže, úplně na konci, možná si vybavíte, my vás teď pozveme kamkoliv do České republiky, možná si vyberete to, co je vám nejblíže, třeba ve středočeském Berouně, tady pokračují tradiční hrnčířské trhy, můžete vyrazit, letiště Hradec Králové, jak víme, 31. ročník festivalu Rock for People, jako hlavní hvězda dnes, když to bude gradovat, zahraje legendární Iron Maiden, uvidíme. Dále se představí taky Alice v nejznámější sestavě se zpěvákem Danem Bartou, to je taky velká exkluzivita. Jičín na Královéhradecku dneska patří závodům historických motocyklů v západní části města a na silnici první třídy číslo 35 bude dopravní uzavírka. Řidiči budou muset jet objížďkami, počítejte s tím. A ještě jedna pozvánka, Loděnice, dračí lodě v Brně, hostí 4. ročník charitativního závodu. Má název Vodící pes na dračích lodích a koná se na podporu spolku, který pomáhá nevidomým lidem s asistenčními psy. Doufáme, že jste si vybrali, užijte si neděli.

0: za pár chvil Verona, Ztracená bloudím, hezké nedělní vstávání ve společnosti Rádia Impuls. Zkoukneme, jak jsme rozdávali ve hře Halo tady Impulzovi v tomto uplynulém pracovním týdnu. Radost ve velkém, dařilo se nám hodně, v pondělí Martin, v úterý Honza, ve středu Zuzka. Ti všichni byli u telefonu připraveni, řekli správné heslo a na výherním kole si vytočili dvojnásobek. Každý z nich si tak odnesl krásných 20 000 korun a pracovní týden zakončila ve velkém stylu posluchačka Hedvika. Ta si na výherním kole vytočila trojnásobek a odnesla si, pozor, parád 30 tisíc.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Překvapení. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Zkusím.
2: 3, 2, 1. Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme. Klárka vám vytočila. Milá paní Hedviko, hádejte kolik? Trojnásobek. Blahopřejem.
0: Taková radost. Máme uzavřeno v tomto týdnu, ale zítra začínáme na novo. Přihlašte se www.impuls.cz.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Hezké nedělní vstávání ve společnosti Rádia Impuls. Za malou chvíli tak si budeme povídat s bývalým skvělým fotbalovým brankářem a internacionálem Jaromírem Blaškem. Ten bude hostem na telefonu. Teď se díváme na dnešní počasí, čekáme dnes proměnlivou oblačnost, a to velkou v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách, potom přehánky. Nejvyšší teploty kolem 20 stupňů, jih Moravy bude mít kolem 22.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Zdravíme naši žlutou rodinu, posloucháte nedělní Radio Impuls, krásné ráno, hezké vstávání. Černého páva necháme rozletět v Impulsovic krabičce za pár chvil. A teď je hostem na lince Radia Impuls bývalý skvělý fotbalový brankář a internacionál Jaromír Blažek. Dobré ráno, Jardo.
1: A vám taky a všem posluchačům krásné dobré ráno.
0: Povídejte, co máte na dnešek v plánu?
1: Na dnešek jsem u rodiny na Moravě, takže někdy dopoledne teďkon se budu sbírat a jedu do Prahy, mám akci, sportovní akce na motorletu, takže jsem tam jako ambasador skrz fotbal, takže strávím neděli sportovně.
0: Znamená to tedy, že fotbal je stále váš život?
1: Ano, samozřejmě mám svoji akademii, takže brankářskou a takže mám práce dost.
0: Paráda. Řekněte nám, co jste říkal na první zápas našich na mistrovství světa.
1: Jsem takový rozpolcený, jo. Mm-hmm. Je velká škoda, že jsme neuhráli lepší výsledek, no. Je to škoda, ale zas na druhou stranu musím říct, že teda Jižní Korea byla asi lepší, no. Ale furt si myslím, že třeba aspoň na remízu jsme to mohli zkoulet, no.
0: Děkujeme i za rozbor, ať se vám dál daří. Hodně talentovaných nadějných brankářů pro český fotbal přejeme, které se vám podaří ve vaší akademii vychovat a na Impulzu zase někdy naslyšenou. Hostem na naší lince byl bývalý hlavně spartianský golman Jaromír Blažek.
1: Já taky děkuju, hezký den a naslyšenou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Radio Impuls, hezké nedělní ráno. Demolice mostu nám komplikuje situaci na D4 a taky na Jindřichohradecku se bouralo, doprava 007 za půl minuty a pak už Miroslav Žbirka nebo zpěvačka Pink.
1: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořádně nahlas.
2: Hráme jsme Kličkovou, teď to znáš.
1: Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
3: Jen já, o mě to kráčí.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nedělní nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na Jindřichohradecku v Dačicích. Tady došlo k dopravní nehodě dvou vozidel, policie je na místě a nehodu šetří. Osobní auto bouralo na Uherskohradišťsku v Bílovci, dejte tam pozor. Dále taky na D10 na 30. kilometru ve směru od Turnova na Prahu leží na vozovce sražená srna a kvůli demolici mostu je v obou směrech uzavřená D4 mezi exity 8 a 9 u Jíloviště. Objízdná trasa bude vedena přes Jíloviště Pražskou ulicí. Uzavírka potrvá do dnešní 9. hodiny dopolední. Počítejte s tím ještě hodinku a čtvrt. Jinak, když byste potkali další starosti, vyřešené problémy, dejte nám vědět, my to rádi vítáme a předáme ostatním řidičům přes naši žlutou mobilní aplikaci. Pro nás i pro vás naprosto pohodlně. Nebo 605 222 007 na konci.

And I touched your face, narcotic mindful lady.

0: Hezké nedělní vstávání, posloucháte Radio Impuls. Po celé nabídneme Evu Farnou, která se dneska chystá na svůj druhý Eden. Jinak čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně odpoledne, potom přehánky, ojediněly i bouřky. Nejvyšší teploty okolo 20 stupňů, na jihu Moravy 22 a v Krkonoších bude maximálně kolem osmičky.
1: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
2: a písničky, které si tak rádi zpíváte.

0: ztracený u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
1: Silný vítr polámal stromy ve středních Čechách. Na pražském Žižkově v noci hořel byt. Tenistka Krejčíková se utká v Nizozemsku o titul. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Silný vítr včera úřadoval ve středních Čechách. Polámal tam stromy. Hasiče zasahovali na železničních tratích, na silnicích i na vodní nádrži Slapy, kde bylo třeba pomoci několika lodím. Spadlý strom zastavil provoz například na trati mezi Pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Omezení provozu vzniklo také kvůli pádu stromu do prostoru dráhy na trati mezi Berounem a Zdicemi. Zástupci středočeských hasičů a správy železnic to řekli agentuře ČTK. Podle mluvčího středočeské záchranky se nikdo nezranil. Pražští hasiči v noci zasahovali u požáru bytu na Žižkově. Jeden člověk skončil v péči záchranářů. Před příjezdem hasičů se z domu evakuovalo 10 lidí. Dalším 13 pomáhala policie. Informovala o tom mluvčí hasičů. Hořet začalo před půlnocí v Baranově ulici. Jednalo se o požár odpadu nahromaděného v jedné místnosti. Hasiči museli použít výškovou techniku. Zásah skončil hodinu po půlnoci. Lidé stále riskují u vlakových kolejí. Přecházejí trať tam, kde je to zakázané. Policie proto kontroluje místa, kudy prochází železnice. Jen v Moravskoslezském kraji odhalili během speciální akce v těchto dnech 75 osob, které ohrozily své zdraví a životy vstupem do kolejiště.
2: A nepomohly zákazové cedule ani hrozba pokuty. Z pohledu zákona se totiž jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do 10 000 korun. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku řešili policisté v našem regionu 500 takových případů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní, ale snad se poučí alespoň dva chlapci ve věku 14 a 15 let, kteří na nádraží v Havířově nasedli na venkovní koncové spřáhlo osobního vlaku a chtěli se povozit. Naštěstí jejich dobrodružnou jízdu odhalila policie a přestupek teď řeší drážní úřad. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Poštovní muzeum v Praze má nový kabát. Teď je šestou součástí Národního technického muzea. Sídlí ve Vávrově Mlýně na Praze 1. Návštěvníci si tam prohlédnou například expozice o historii pošty, telefonů i telegramů. Kurátor muzea Jan Hosták Rádiu Impuls představuje opravdový unikát.
3: Jeden z nejzajímavějších exponátů, který tu máme, tak je například osobní telefon Františka Ferdinanda Deste ze zámku Konopiště. Ten je technicky zajímavý i v tom, že má poměrně hodně dlouhou šňůru mezi sluchátkem a samotným přístrojem, protože při telefonování rád pochodoval po místnosti.
1: Návštěvníci si v novém poštovním muzeu projdou obnovené Biedermajerovské salonky s malbami Josefa Navrátila. Vyzkoušet si také mohou model telegrafu a odvysílání jednotlivých znaků. Tenistka Barbora Krejčíková má další titul na dosah. Na travnatém turnaji v Nizozemsku si v poledne zahraje už od 9. v kariéře. Její soupeřkou bude 484. hráčka světa Robin Montgomeryová ze Spojených států. Ta se do finále probojovala z kvalifikace. 30-letá Krejčíková je ve finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvou hře může vybojovat druhý turnajový triumf na trávě. O 9 let mladší Montgomeryová se ve finále na okruhu WTA představí poprvé.
4: Každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne, kdo to bude tentokrát, kam se vydal náš zuřivec, poslechneme si zhruba za 7 minut a teď příprava na dnešní druhý Eden, tak se připravte společně s námi. Eva Farna.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Tanec, na který se nezapomíná, vzpomínka na 90. léta. Radio Impuls, hezké ráno. A my každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Hledá je náš fenomenální kolega Aleš Růžička. Jsou to lidé, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Záchranáři, hasiči, ale třeba i řidiči autobusů, kuchařky, školníci nebo zdravotní sestry, jako právě teď, kdy míříme do pražské nemocnice.
2: A naše hrdinka všedního dne je zdravotní sestřička Míša Rindová, sestra na oddělení anestezie fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. A Míšo, ať pochopíme, co konkrétně je tvá práce, dej nám příklad na nějakém konkrétním případu.
3: Já myslím, že každý případ je zvláštní, tak když pomůžeš, sám máš Aleši děti, tak když pomůžeš dítěti, toho bolí bříško, přijede večer v hrozných bolestech a ty víš, že v nějakém komfortu to dítě má to bříško spravený, odoperovaný a vlastně ti domů za v nejlepším případě za 2-3 dny odchází bez bolestí.
4: Ty jsi vlastně asi součástí operačního sálu tady, je to tak?
3: Ano, já jsem součástí operačního týmu a Aleši, můžu ti říct, že já jsem taková ta sestřička, kterou si nikdo nepamatuje. To je na tom to hezký, že si nikdo nepamatuje, protože když už přijedeš na ten sál, máš v sobě léky, aby si trošku zapomněl na ten operační výkon a když končíme tu anestezii, když tě vyvádíme, tak ještě v sobě máš furt dostatek nějakých těch léků na zapomnění. Je to krásný a nikdo o mě neví, nikdo mě nikdy neviděl, málo kdo, ale všichni, Aleši, všichni se nám probudí na sále.
2: Míša Rindová pro nás v tomto případě zastupuje všechny zdravotní sestřičky a bratry v českých nemocnicích. Moc vám za vaši obětavou práci děkujeme a přejeme hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
1: To jsou naši hrdinové všedního dne. Představujeme i zdánlivě obyčejné profese a zítra ráno se náš zuřivý reportér podívá na hrdiny, kteří pracují pro linku důvěry s Impulzovými. Nezapomeňte, vstáváme už v 5 hodin ráno.
5: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodina akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.

0: Radio Impuls, my jsme s vámi, buďte také s námi. Lucie Bílá, zpíváš mi Requiem, za malou chvíli bude znít další česká muzika. Pojďte si objednat pro své milionové kolegy 7 pecek, dopoledních pecek, budeme zase vám hrát vždycky mezi 9. a 10. 7 pecek bez řečí, bez reklam a ještě budete moci něco vzkázat vašim milionovým kolegům. Objednávky přijímáme non-stop v www.impuls.cz.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Hezkou neděli, krásné vstávání v naší společnosti Rádia Impuls. Za chvíli nabídneme novinku od kapely Opět a Radeček, která vás rozproudí, to mi věřte. Všechno je v pořádku, kluci tady u nás, taky je to pár týdnů zpátky, odpočítali svoji první O2 arénu s Filharmonií, tak se na to těšíme. Jinak čekáme dneska proměnlivou, převážně velkou oblačnost na severu, opět nějaké deště, teploty okolo 20 stupňů, jih Moravy bude mít kolem 20.
1: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.

0: Hezké nedělní vstávání, naladili jste si Radio Impuls, dopřejeme vám z naší krabičky Nestuj a pojď, to bude hit Vaška Neckáře, taky ještě pár tipů, kam byste dneska mohli vyrazit, třeba navštívit Radotínský biotop v Praze, tam patří tento víkend sportovnímu festivalu, děti i dospělí si můžou vyzkoušet dokonce přes 20 sportovních disciplín. Organizátor Radotínského sportfestu Jan Barák Impulzu řekl, co je na programu právě dnes.
1: Potom ale třeba badminton se dá vyzkoušet, tady fotbal, beachsoccer na stadionu atletickém je atletika, biatlon tady na biotopu a padel, což je nový sport, který ty postavili tři padelové kurty v Radotíně.
0: Pokračujeme na fotbalový stadion Slavie v pražském Edenu, ten hostí druhý ze tří koncertů zpěvačky Evy Farné, Evy dneska držíme palce, ten třetí na úterý, ten si tady přímo živě sama Eva odstartovala ve studiu Rádia Impuls, tak držíme pěsti i na ten příští týden a ještě pokračujeme za sportem. V Portugalsku pokračuje mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, taky se hraje mistrovství světa ve fotbale, víme, skupina F třeba dnes v Dallasu ve 22 hodin večer našeho času Nizozemsko-Japonsko a v Barceloně nepřijdeme o mistrovství světa vozů Formule 1. Velká cena Katalánska, vybrali jste si?
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Plzovická krabička odehráno, za chvíli Michal David, každý mi tě lásko závidí, taky něco ze Španělska, to bude Shakira. A pojďme do našich českých ulic a naše silnice. Na Brněnsku problémy, nehoda a D5, tam nám se válí na silnici, konkrétně na dálnici předmět, abyste do toho nevlítli. Povíme vám podrobnosti za necelou minutu, doprava 007.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Co řveš ty? To je koncert. 400 ovcí Impulzovy a teďka, slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žali pořád, ne?
1: Jen omylný.
2: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
1: Je šikovný.
2: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
3: Zvládl si to.
4: Já myslím, že jo.
2: Nezvládl jsem to. No. Slavnostně říkám, a vlastně to ani nejde, když nejste profík.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vítejte na Impulzu. Na Brněnsku v Ivančicích v ulici na Brněnce bourala 2 osobní auta. D5 ve směru od Prahy na Rozvadov 56. kilometr. Tady leží na vozovce roztrhaná pneumatika. Porouchané auto máme hlášeno v Praze na Barandovském mostě ve směru z centra a kvůli demolici mostu je v obou směrech uzavřená D4 mezi exity 8 a 9. To je u Jíloviště. Objízdná trasa bude vedena přes Jíloviště Pražskou ulicí. Uzavírka potrvá do dnešní 9. hodiny dopolední, tak s tím počítejte ještě chviličku, pak by to mělo být průjezdné. Budeme vás informovat, všechno sledujeme, ale společně s vámi. Vy nám můžete ještě více pomoci přes žlutou mobilní aplikaci Namluvte vzkaz anebo 605 222 007. Za chvíli už zase žijeme českou muzikou. Budeme

0: Radio Impuls za minutu 9:00. Popřejeme si už za chvíli hezké dopoledne. Lucie Vondráčková s námi bude také na Českém Mejdanu s Impulzem. Po celé si zahrajeme vítr. Sledujeme počasí, proměnlivá, převážně velká oblačnost. Na severu budou deště, nejvyšší teploty okolo 20 stupňů. Na jihu Moravy bude kolem 22.
1: Víkend s Rádiem Impuls. Marek Ztracený bude mít v pondělí ráno u Impulzových koncertní trénink před Letnou. Živě. Máte rádi jeho písničky, kterou nejvíc? Chodíte na velké koncerty nebo spíš na komornější akce? Co se vám vybaví, když se řekne Letná? A byli jste někdy ztracení v Praze? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
2: Provoz na D4 komplikuje bourání mostu. Plzeňská nemocnice začala stavět chirurgický pavilon. O studium na záchranáře je v Sokolově velký zájem. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Silničáři večer uzavřeli D4 u Jíloviště. Na 9. kilometru bylo totiž nutné zbourat most. Obnovení provozu předpokládají během dopoledne, a to po jednom pruhu v každém směru. Do večera by se pak místem mohlo znovu jezdit naplno. Řidiči mohou do té doby uzavřený úsek projet přímo přes Jíloviště. Ve směru na Prahu se na dálnici před uzavřeným úsekem večer vytvořily kolony. Agentuře ČTK to řekli policejní mluvčí a zástupci krajské správy a údržby silnic. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový, který bude hotový příští rok v září. Pod Krušnými horami začne jezdit víc moderních vlaků. Půjde o motorové regiofoxy, které se s novým jízdním řádem objevují na nejdůležitějších linkách.
3: Nové soupravy pojedou především mezi Chebem, Vary a Chomutovem. Ani změna jízdního řádu a regiofoxy ale nevyřeší možná zpoždění. Způsobují je opravy podkrušnohorského koridoru kolem Kadaně a Chomutova. Zdržení je běžné u spojů na Prahu. Kvůli modernizaci tratí se ale nedaří dodržet ani provázanost s řadou německých vlaků. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Fakultní nemocnice Plzeň zahájila stavbu pavilonu chirurgie. Ten je největší a nejvýznamnější stavbou téměř 50-leté historie nemocnice v Lochotínském areálu. Do 4-miliardového projektu s 12 nadzemními podlažími se přestěhují klíčové chirurgické obory. Podle ředitele plzeňské nemocnice Václava Šimánka bude mít 450 lůžek a 11 zákrokových a operačních sálů.
4: Včetně hybridního sálu, který nám umožní v podstatě opravdu poskytovat medicínu 21. století. Bude tam samozřejmě velký urgentní příjem s diagnostikou, klinika anestezie, resuscitace, intenzivní medicíny, chirurgická klinika, bude tam urologická klinika, neurochirurgická a klinika ortopedie a traumatologie pohybové ústrojí.
2: Na střeše pavilonu bude podle Šimánka i heliport. Budova má být hotová do konce roku 2029. Uchazeči o studium na záchranáře v Sokolově přecenili své síly. O nově otevřené bakalářské studium je sice vyšší zájem, než se očekávalo, část uchazečů ale nesplnila nutné fyzické testy. Propadla zhruba třetina. Karlovarský kraj už začal hledat možnosti, jak vyššímu počtu studentů zajistit výuku. Nakonec ale nebude muset zvýšení kapacity řešit. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis agentuře ČTK řekl, že vyšší zájem ukazuje, že otevření oboru v Karlovarském kraji má budoucnost. Kraj je budoucím záchranářům připravený vyplácet stipendia. Po dokončení studia se očekává jejich okamžité zapojení do provozu, hlavně na urgentních příjmech. Mezi úspěšnými uchazeči nejsou přitom jen čerství absolventi středních škol s maturitou, ale také lidé z praxe, kteří si chtějí doplnit v oboru záchranářství vzdělání. Kajakář Josef Dostál se stal mistrem Evropy na 500 metrů. A to i přesto, že ve finále v Portugalsku projel cílem jako druhý za Alexem Boruckým. Vítězného Poláka pak rozhodčí diskvalifikovali. Olympijský vítěz z Paříže Dostál se tak může radovat z 5. evropského titulu. Na 500 je Dostál úřadujícím mistrem světa. Evropské zlato získal v této disciplíně podruhé po šampionátu 2018 v Bělehradě. V Portugalsku se Dostál postaral o druhé české zlato po včerejším titulu kanoisty Martina Fuxy na kilometru.
0: Jestli se vám nechce do lesa, bojíte se, že to bude vyzbírané, tak pro vás máme spoustu dalších jiných typů. Třeba vás pozveme zhruba za 7 minut do barokního parku na Liberecku. A teď hudebně Lucie Vondráčková a Vítr.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Mimochodem Lucie Vondráčková, další z hostů, kteří s námi budou 17. října na Českém Mejdanu s Impulzem v O2 aréně, vstupenky v síti Ticketportal, Ticketmaster. Vidíme se, pište si termín.

0: jestli jste ještě neslyšeli novinku od kapely Činasky Selhání, za malý moment nabídneme, žijeme českou muzikou a sledujeme taky, kam byste dneska mohli vyrazit, nabídneme Jičín na Královéhradecku, tam dneska se závodí v historických motocyklech, nebo na historických motocyklech v západní části města a na silnici první třídy číslo 35, kvůli tomu bude dopravní uzavírka, to je taky potřeba vědět, řidiči budou muset jet objížďkami, bude značeno. Barokní park Bredovská zahrada v Jablonem v Podještědí na Liberecku hostí slavnost připomínající vítězství Lemberské Lipové aleje v anketě Alej roku 2025. Současně symbolicky zahájí letošní ročník této ankety a ještě loděnice Dračí lodě v Brně hostí čtvrtý ročník charitativního závodu s názvem Vodící pes na dračích lodích. Koná se na podporu spolku Vodící pes, který pomáhá nevidomým lidem s asistenčními psy. Vyberte si svoji akci, užijte si neděli.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Vítejte v dopolední společnosti Rádia Impuls. My vás chceme slyšet i zítra, tedy rozhodně u rádia, abyste byli naladěni, až dorazí Impulzovi. Tak zítra v pondělí v 8 hodin ráno, až budete mít takovou tu pondělní náladu, že se vám nic nechce, my pro vás máme živý koncert. Pozvali jsme Marka Ztraceného a tedy v 8 hodin Marek Ztracený, naším hostem u Impulzových, bude tady s kytarou, to znamená, bude se live hrát, to je ten koncert, o kterém jsem mluvil. Několik písniček Marek zahraje v našem vysílání. Ale není to všechno. Marek se také rozhodl, že vám osobně přes naše vysílání rozdá vstupenky na svoji legendární Letnou, a tak tedy. Zítra ráno v 8 hodin buďte u rádia, leďte Impulzovi. Marek Ztracený bude naším exkluzivním hostem.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Radio Impuls s vámi, přejeme hezké nedělní dopoledne. Za chvíli Marek Ztracený, ten, který bude zítra v 8 hodin ráno hostem u Impulzových, bude se živě hrát a zpívat, taky rozdávat vstupenky na Letnou. Co se týká počasí, dneska čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Na severu budou nějaké deště, ty pak ale taky ustanou. Nejvyšší teploty okolo 20 stupňů, jich Moravy bude mít kolem 22.
1: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Hezké nedělní dopoledne na Impulzu. Máme teď na lince Rádia Impuls našeho hosta, bývalého skvělého fotbalového brankáře a internacionála Jaromíra Blaška. Dobré ráno, Jardo.
1: Vám taky a všem posluchačům krásné dobré ráno.
0: Musíme se zeptat, co máte na dnešek na neděli v plánu?
1: Na dnešek jsem u rodiny na Moravě, takže někdy dopoledne teďkonc se budu sbírat a jedu do Prahy, mám akci, sportovní akce na motorletu, takže jsem tam jako ambasador skrz fotbal, takže strávím neděli sportovně.
0: Musíme se zeptat, co jste říkal na první zápas našich na mistrovství světa?
1: Jsem takový rozpolcený, jo. Je velká škoda, že jsme neuhráli lepší výsledek, no. Je to škoda, ale zase na druhou stranu musím říct, že teda Jižní Korea byla asi lepší, no. Ale furt si myslím, že třeba aspoň na remízu jsme to mohli zkoulet, no.
0: A když jste viděl naše v akci, jak to vidíte? Jste do dalších zápasů optimista?
1: Nečekal jsem zázraky, jo. Ale když jsem pak viděl ten zápas, tak v určitých chvílích prostě se mi to i z naší strany líbilo, jo. A prostě je to turnaj, jo. Je to první zápas, to byl. Myslím si, že kluci si to nějakým způsobem osahali všechno, to, co je čeká, si myslím, a do toho dalšího zápasu s jeho Africkou republikou si myslím, že už nastupí zase trošku jinak. No.
0: Děkujeme vám za rozbor, taky ať se vydaří víkend a dnešní akce. Hostem na naší lince byl bývalý hlavně spartianský golman Jaromír Blažek. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju, hezký den a naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: hezky jsme to rozjeli v Impulzovic krabičce, za chvíli budou pokračovat Eláni nebo bývalá Hana Montana, což je Miley Cyrus. Vydáme se i na silnice D1, tam jsou starosti a další nehoda se stala taky na Havlíčko-Brodsku. Doprava 007, kompletní shrnutí České republiky už za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vítejte na Impulzu, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1, 292. kilometr ve směru od Kroměříže na Vyškov. Tady došlo ke střetu osobního auta se zvěří. Další nehoda potom se stala na Havlíčsko-Brodsku mezi Herálcem a Slavníčem. V Praze na Vilzonově ulici u hlavního nádraží směrem na Holešovice bourala dvě osobní auta. Dále podobná nehoda se stala na sjezdu z dálnice D1 na Spořilovskou. A ještě dobrá zpráva, ta přichází z D4. Po včerejším bourání mostu už je dálnice v obou směrech mezi exity 8 a 9 průjezdná jedním pruhem a odklon dopravy byl zrušen. Máme vyřešeno, to jsou dobré zprávy, ty další můžete doplnit přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Střídání stráží proběhne právě teď, i to dopravní s vámi dál bude hlídat naše milá tvář, na rozdíl ode mě Lenka, Leni, ahoj.
2: Ale,
1: no tak dámy vždycky jsou, vy jste tak jemnější, takový milý prostě, víš,
2: jo,
1: něžné pohled. Ví, to tady potřebujeme už to vykompenzovat, než přijde zase z Denda, tak prosím tě. My to tak máme, my si s ním můžeme dělat srandu a on si dělá zase ze mě. Takhle bude vtip, to se tě musím zeptat.
2: Bude určitě vtip. Mm-hmm. Je tak jako lazený do léta, protože jenom bych tady přiblížila atmosféru. Jo. Tady se přijde a my všichni máme na sobě jako delší rukávy nebo dlouhé kalhoty, určitě zavřené boty, ale ve studiu jsou otevřená okna, Vládě má kraťasy a žabky. Takže mě to evokuje léto, na které já se těším.
1: Já jsem rád, že jsi tak, ty jsi takhle věděla, že přijde, že jsi to připravila, chápu.
2: Ano, ano.
1: Tak jo, tak jdeme na to.
2: Kremrole. Vaše problémy možná nevyřeší, ale na rozdíl od salátu se aspoň snaží.
0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Radio Impuls. Za chvíli 10 dopoledne s vámi je Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou neděli. Agent Placák zdraví z hradu Litice nad Orlicí. Máme oblačno a 15 stupňů. Polojasno hlásí Vlasta z Prahy Jinonic. Máme 12 stupňů. A dobré ránko přeje i Zdeňka z Telče. Máme polojasno 12 stupňů a poměrně větrno. Napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Dneska čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost v severní polovině území, hlavně v odpoledních hodinách přehánky, možná i bouřky, jinde ale sprchne spíš ojediněle. Nejvyšší teploty 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Silničáři obnovili provoz na D4. Pražský Radotín žije sportovním víkendem. Donald Trump má kulatiny. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: A začínáme dobrou zprávou z D4. Silničáři obnovili provoz na dálnici u Jíloviště po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Řidiči už projedou v jednom pruhu v obou směrech. Most je už zbouraný, na místě pokračuje odklízení materiálu. Agentuře ČTK to řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Dálnice byla uzavřená od včerejších 7 hodin večer. Úplné zprovoznění D4 silničáři očekávají během odpoledne. Pražský Radotín tento víkend patří sportu. V rámci sportovního festivalu si lidé můžou vyzkoušet víc než 20 sportovních disciplín. Zároveň na zhruba 19 místech po celém Radotíně probíhají turnaje a závody a zapojují se do nich i sportovní oddíly. Organizátor radotínského sportfestu Jan Barák Impulzu řekl, že probíhají i turnaje pro veřejnost na registraci.
5: Beach volejbal, plavání, cyklistika a další. A pak jsou aktivity pro příchozí, pro veřejnost, paddleboardy, biatlon, padel, závna kajaku, akvatlon, megaboardy, kuželky a tak dále. Spousta sportovních odvětví a tady jsou aktivity pro děti jako skákací hrady a další aktivity.
4: Centrem dění je podle Baráka oblast kolem přírodního koupaliště Biotop v Radotíně. Donald Trump slaví osmdesátiny. Dvojnásobný prezident Spojených států se narodil roku 1946 v New Yorku. Po studiích nastoupil do otcovy firmy, kterou rozšířil ve významné realitní impérium a vybudoval si díky tomu pozici miliardářské ikony. Tu pak definitivně potvrdil vydáním knihy Umění udělat dohodu.
6: Většině Čechů se Trump poprvé představil jako milý pán, který radí malému Kevinovi v hotelu Plaza. Ten mu ve skutečnosti patřil.
7: Promiňte, kde je recepce?
8: Pořád rovně a pak doleva.
6: Tenhle díl sám doma šel do kin roku 1992, kdy se Trump zrovna rozváděl s českou lyžařkou Ivanou Zelníčkovou. Jakých rozměrů jeho kariéra posléze nabere, to tušil málo kdo. Jako nesmlouvavý konzervativní prezident nastolil politiku Ameriky na prvním místě a ukončil éru, kdy byly státy vstřícným spojencem nejen západní Evropy. Překopal ale i globální zvyky politické kultury. Rozvahu a diplomacii nahradil tvrdostí, arogancí a urputností. Tu ukázal i po neúspěšném atentátu, když s krvácejícím uchem okamžitě vstával a zaťatou pěstí burcoval přihlížející publikum. Nejstarší prezident americké historie má úřad přislíbený až do roku 2029. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: S Impulzem na fotbal.
4: Skočtí fotbalisté mají pořádný důvod k radosti. Na mistrovství světa v Bostonu porazili Haiti 1-0 a vyhoupli se do čela skupiny C. Výhru ale zdobí fakt, že jde o jejich první vítězství na světovém šampionátu od roku 1990. Naopak fotbalisté Turecka moc spokojeností neoplývají. Návrat na mistrovství světa po 24 letech jim nevyšel, když v úvodním zápase skupiny D podlehli ve Vancouveru Austrálii 0-2. Katar si gólem v nastavení obstaral svůj historicky první bod na mistrovství světa za překvapivou remízu 1-1 se Švýcarskem. Ve zbylých duelech remizovala Brazílie s Marokem 1-1. Spojené státy přehrály Paraguay suverénně 4-1.
0: Zprávy jsou o konce a teď suverénně vede muzika. Já mám pro vás připraveného Petra Naděje a na úvod hodiny Kabáty a jejich Báru.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Láska k muzice, ta nás doprovází na impulzu na každém kroku. A právě proto mám velkou radost, že pondělní ráno, tedy už zítřejší ráno, k nám přijde Marek Stracený. Bude u nás mít takový jako trénink před Letnou, nebo chcete-li koncert pro vás na cestu do práce. Součástí mimořádného vysílání bude s ním samozřejmě i rozhovor a také soutěž o vstupenky na Markův srpnový koncert právě na pražské Letenské pláni. Bude to velké. Ptáme se vás, jestli máte rádi písničky Marka Straceného, kterou nejvíc, a jestli máte rádi tady ty obří koncerty, nebo jste spíš na ty menší, komornější akce. Pojďte se mnou vysílat, napište mi zprávu na WhatsApp na číslo 605 222 007 anebo můžete nahrát hlasovou zprávu přes naši mobilní aplikaci.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Posloucháte Impuls. Do studia se vrátila Lenka Svobodová. Usmívá se, tak doufám, že má dobrou zprávu.
1: Dřív než ostatní.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na evropském šampionátu po včerejším kilometru i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. Víc řekneme ve zprávách v celou.

0: Život je krásný za chvíli a kapela Krištof. Ve hře Halo tady Impulzovi jsme rozdávali radost i tento týden a že se docela dost dařilo. Tak poslouchejte, v pondělí Martin, v úterý Honza a ve středu Zuzka. Ti všichni byli u telefonu připraveni, řekli správné heslo a na výherním kole si vytočili dvojnásobek. Každý tedy měl krásných 20 000 korun a pracovní týden nám ve velkém stylu zakončila posluchačka Hedvika, ta si vytočila dokonce trojnásobek.
1: Halo tady Impulzovi.
2: Překvapení, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Zkusím.
2: 3, 2, 1, Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme, Klárka vám vytočila, milá paní Hedviko, hádejte kolik, trojnásobek, blahopřejem.
0: Halo, tady Impulzovi pokračuje i příští týden, takže hned zítra můžete třeba vyhrát. Pokud ještě nejste zaregistrovaní, tak to udělejte. Mrkněte na náš web impuls.cz anebo se hlaste třeba přes naši mobilní aplikaci. Držím palce.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls, klasika pro radost připravená, Karel Gott a Jdi za štěstím.
1: Sportovní impulzy.
0: Největší událost sportovního světa je tady. Ve čtvrtek vypuklo fotbalové mistrovství světa, které letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
2: Přestože fotbalový šampionát je co do popularity větší než olympijské hry, jeho zahajovací ceremoniál se s tím pod pěti kruhy měřit nemůže. Nebo tak to alespoň bylo letos. Jedním z důvodů je rozpolcení pořadatelství mezi tři státy, kdy si každý z nich uspořádal zahájení vlastní. Jako první si ho užili v Mexiku. Šampionátu Dai Dai zpívala superstar fanouškovské kultury Shakira. Spojil se ale i slavný hlas operního pěvce Andrei Bocelliho a euforická elektronická hudba Davida Getty.

0: Mexico City ale do Los Angeles. Hlavní hvězdou americké otevírací party se stala Katy Perry. Že by tak obrovskou globální superstar nabídla i Kanada, to se říct nedá. Na druhou stranu se stává Nora Fatehy, Michael Bublé, Aleša Cara nebo Alanis Morissette je dohromady pořádně silná. Poslední zmíněná se na závěr a s velkým aplauzem postarala o domácí hymnu. Mistrovství světa je zrovna ve svém čtvrtém z celkových 39 dní. No a nás Čechy v tuhle chvíli zajímá hlavně čtvrtek, kdy se hrajeme utkání o přežití s Jihoafrickou republikou. Já proto balím kufry a s mikrofonem Rádia Impuls vyrážím přímo do americké Atlanty. Tak nás poslouchejte. Těšit se bude Tomáš Zemánek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Karla Gota za chvíli na Impulzu vystřídá Dan Barta anebo taky Dalibor Janda a snad jsem si jí měl všímat víc. Já si všímám našich silnic, bouralo se na Brněnsku a komplikace jsou taky v Olomouci. Víc za minutu.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na Brněnsku v Boskovicích v Bílkově ulici se srazila dvě osobní auta. V Olomouci v Tovární ulici stojí na vozovce odstavené osobní auto a blokuje tam levý jízdní pruh. V Praze na Wilsonově ulici u hlavního nádraží směrem na Holešovice policie šetří střet dvou osobáků. Podobná nehoda se stala na Jablonecku mezi Rychnovem u Jablonce nad Nisou a Kokonínem. A na trase mezi Mostem a Lovosicemi u Třebenic leží na vozovce sražená srna. Dejte tam pozor. Kdyby něco, ozvěte se 605 222 007 nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Adel. Uzavíráme 10. hodinu, za chvíli 11. S vámi Lenka Hluzová. Krásnou neděli. Píše nám Kristina z Olomouce. Máme zamračeno po dešti a 16 stupňů. 17, tak to hlásí Petr ve Vyškově, kde je velká oblačnost. A zahrádky u České Lípy 15 stupňů a leje. Tam zdravím Vladimíra. 605-222-007. Napište i vy. Dneska to bude proměnlivá, převážně velká oblačnost. Zaprší hlavně v severní polovině našeho území, jinde spíš ojediněle. A naměříme 16 až 20, na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu. Ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulzem na fotbal. Každý den na rádiu Impuls.
3: Kanoista Fuchsa má z evropského šampionátu další titul. Část D49 u Frištáku se otevře v sobotu. Austrálie hlásí čtvrtý útok žraloka během měsíce. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa znovu boduje. Na mistrovství Evropy vyhrál i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V Portugalsku tak zopakoval individuální double z roku 2013. Včera byl nejrychlejší v závodě na 1000 metrů. Olympijský šampion ještě dnes pojede s bratrem Petrem finále a double kanoí na olympijské distanci 500 metrů. Kanoistka Denisa Řáhová obsadila na 500 čtvrté místo a vybojovala tak nejlepší výsledek na evropském šampionátu. A ještě jedna zpráva ze světa vodních sportů. Protest polské kajakářské výpravy vrací Josefa Dostála na druhé místo. Náš reprezentant nejprve projel cílem v Portugalsku na mistrovství Evropy v závodě na 500 metrů jako druhý za Alexem Boruckým. Vítězného Poláka pak rozhodčí diskvalifikovali za to, že se příliš přiblížil bojkám na okraji své dráhy, což je zakázané. Evropské zlato tak připadlo právě Dostálovi. Kajakářská výprava ale uspěla s protestem proti diskvalifikaci a nakonec tak platí výsledky, které byly v cíli. Stříbrnou medaili by měl Dostál převzít během dneška. Část dálnice D49 u Frištáku už zná termín otevření. První auta tudy projedou příští sobotu. Nový úsek spojí Holešov se Zlínem.
4: Termín 20. června už je potvrzený, završí tak neskutečně dlouhé období 18 let budování spojnice tzv. Moravské křižovatky u Hulína přes Holešov ke Zlínu. Jde přitom o pouhých 17 kilometrů dlouhý úsek. Jeho výstavbu provázely nekonečné soudní spory. Dálnice teď přivede motoristy na dohled Zlína k Frištáku, když se začne s pokračováním mimo krajské město směrem na Slovensko, ale jasné není. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
3: Žralok v australském Sydney pokousal 35-letou ženu. S vážnými zraněními skončila v nemocnici. S odvoláním na policii to píše na webu stanice BBC a agentura Reuters. Podle plavčíka šlo o žraloka bílého, který měřil asi 3,5 metru. Úřady z preventivních důvodů uzavřely v oblasti několik pláží. Za necelý měsíc se jedná o čtvrtý podobný incident. Tři předchozí dopadly smrtí napadeného. V Austrálii se každoročně stane přibližně 20 útoků žraloků, ze kterých jsou smrtelné průměrně 2 až 3. Loni si vyžádali 5 obětí. Australští vědci se domnívají, že rostoucí teploty oceánů mění migrační vzorce žraloků a to by mohlo přispět k nárůstu počtu útoků.
2: S Impulzem na fotbal.
3: Reprezentanty čeká na fotbalové mistrovství náročný úkol. Pokud chtějí udržet realistickou šanci na postup ze skupiny po úvodní prohře s Jižní Koreou, nutně musí vyzrát nad soupeři z Jihoafrické republiky. Ti se mnohým expertům jeví jako snadní outsidři. Někdejší reprezentační brankář Jaromír Blažek je ale s odhady opatrný. Tak to mluvil v našem dnešním ranním vysílání.
5: Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, že by to měl být lehký zápas, nebo ta skupina. Pro nás v této chvíli to jsou všechno jakoby těžký soupeři. Viděl jsem první zápas JAR s Mexikem. Myslím si, že Jižní Afriku bychom měli zvládnout. No. A pak prostě se všecko asi rozhodne v posledním zápase. No.
3: poslední zápas s Mexikem může být klíčový v každém případě. 3 body totiž postup ze skupiny nutně negarantují a nakonec by mohlo klíčovou roli sehrát i závěrečné skóre. Tým trenéra Koubka by proto už proti Afričanům ideálně potřeboval budovat náskok. Zápas se odehraje od čtvrtečních 18 hodin.
0: No jsem na to zvědavá teda. Budu držet palce. Prosím vás, svět má dneska víc mobilních telefonů, nežli má obyvatel. To je docela děsivá zpráva. Probereme to za nějakých 10 minut. Teď Buty a František.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Single X na Impulzu. Za chvíli ho vystřídá Petr Kolář se svojí písničkou Navzdory hříchům. Svět má dnes víc mobilních telefonů než obyvatel. Pro stále více lidí jde o nepostradatelného pomocníka, který může být dobrým sluhou, ale také zlým pánem. Své o tom ví náš londýnský korespondent Ivan Kytka.
1: Patřím ke generaci, která ještě pamatuje svět bez mobilních telefonů. Když jsem chtěl kdysi volat z terénu do redakce, musel jsem s drobnými do telefonní budky. Ne, že by však mobily uměly úplně vše. Zkuste přijmout hovor třeba při čůrání na pánském záchodku. Něco nedopadne dobře. Navíc tady v Anglii nahradilo číslo mobilu v podstatě průkaz totožnosti a člověk se bez něj neobejde. Potřeboval jsem ho minulý týden při návštěvě lékaře i ke vstupu do plaveckého bazénu. Bez utrženého sluchátka se neobejdete, chcete-li nastoupit do letadla jisté letecké společnosti z Londýna do Prahy. Zkrátka, kdybych mobil ztratil nebo jen zapomněl doma, přestal bych pro některé úřady či služby tady v Británii úplně existovat. Navíc bych neměl odkud zavolat o pomoc. Počet telefonních budek totiž poklesl ze 100 000 na 1003 a veřejný telefon se v podstatě řadí k vyhynulým technologickým druhům. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.

Na krátká dopravní na D1 ve směru od Brna na Prahu na 132. kilometru bourala dvě osobní auta, čekejte tam zdržení ve 3-kilometrové koloně.

0: Michael Jackson, král popu na impulzu, za chvíli Lucie Bílá, no ale teď bude řeč o jiném královi, o Marku Strasenem, který jakožto první český umělec dokázal vyprodat stadion na Edenu, a to dokonce třikrát po sobě, teď tedy Eva Farná, velká gratulace. Nicméně Marek bude mít v pondělí ráno u impulzových trénink na Letnou, protože Letná je ještě okrůček výš, nežli byl ten Eden. Speciálně pro vás, pro posluchače Rádia Impuls, odehraje koncert Na cestu do práce. Součástí tohoto mimořádného vysílání bude samozřejmě taky rozhovor a soutěž, to je důležité, o vstupenky na Markův srpnový koncert právě na pražské Letenské pláni. No a my se vás tedy ptáme, jestli máte rádi písničky Marka Ztraceného a kterou úplně nejvíc. Jana nám napsala: Marka Ztraceného mám moc ráda, protože má krásné písničky, ale asi nejvíc se mi líbí Naše cesty. Na jeho koncertě jsem nikdy nebyla, ale jednou jsem ho viděla naživo, když vystupoval v Hranicích na oslavě 150. výročí hranického fotbalu. Je to podle mě moc milý a přátelský člověk. Děkuju moc za zprávu. Napište i vy, jakou písničku máte od Marka nejradši, a jestli rádi chodíte na ty veliké koncerty, jako bude právě třeba pražská Letná, anebo jste spíš na komornější akce. Číslo jsem k nám na WhatsApp 605 222 007 nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.

0: Klasika pro radost už za chvíli na Impulzu. Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek a dneska už to víme. Když se řekne utopenec, většina z nás si vybaví hospodu. Herman Gazda si ale myslí, že ty nejlepší vznikají doma. Tak schválně, co si dneska vymyslel.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůř holubičky moje, máme zase nedělu a to je ten správný čas, abych vám přinesl další michulinský recepis, který si můžete zbuchat sami doma. Dneska si posvítíme na klasické utopence, bo bez utopenca si žádný ožungr už nedokáže představit ráno po bujarém večírku. Je tež dobrý k pívečku na chlastačce s kamošama, nebo jako hardcore svačinka pro chlupaté šofery kamionu. No a jak je zrobíš? Základ jsou dobré špekoně, ve kterých nejsou namletí potkani nebo kilo muky na centimetr krychlovy. Dále musíš ve špičce vyhrabat ocet, sůl, popel z dětka, list Pavla Bobka, nové pokouření a další tři tajné ingredience. Zeber ocet a nalij do hrnce. Tak, vidíš? Aha, my jsme v radiu. To nemůžeš vidět. Dále přival kohutkovou vodu, nasypej sůl a všechny bebechy, co tam přijdou. No a nechej chvíli zavařit. Potom musí náš nalev vychladnout, no a ty špekoně sflikni z přepravního prezervativu, bo se ta kůža špatně žvika. Vysypej do veliké skrinky, zalij nalevem a praskni do lednice na 2 týdny. Teraz se ptáš, no a jak to mám vydržet, kurňa, a nezežrat je? No to já sám nevím, ale jestli to bude akutní, kupte si dovolenou na 2 týdny na Maledivách. No a utopence nechej doma, samozřejmě. Holubičky moje, kukněte na sociální síťky Radia Impuls. Potom se dozvíš všechny tajné ingredience na přípravu a nebo skakni k dobrému knihkupcovi pro moju Heřmanovou kuchařku. Kaj Radio Impuls robí mediálního parťaka. Tuž utopencům zdar a zase příští týden zdus. Váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Impulzovi s krabičkou vám pustím zase za hodinku. Za chvíli krásná filmová melodie Bryan Adams, Rod Stewart a Sting a jejich All for Love. Ale ještě předtím na silnice, bouralo se na dálnici D1 a je tam 4-kilometrová kolona. Podrobnosti za minutu a půl.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravím vás všechny, co nás posloucháte za volantem. Mám pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Prahu na 132. kilometru bourala dvě osobní auta. Čekejte tam zdržení ve více jak 4-kilometrové koloně. Dále na 29.5. kilometru ve směru na Prahu nabouralo osobní auto do dopravního značení. Tam se teda zatím kolona netvoří. A v opačném směru u Brna se zdržíte mezi 192. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 2. kilometru. V Prostějově v Olomoucké ulici na kruhovém objezdu došlo ke srážce dvou osobních aut a podobnou nehodu vidíme i na průtahu Soběslaví směrem na Tábor. Přeju vám šťastnou cestu, buďte na sebe opatrní a kdyby něco, tak se určitě ozvěte, nahrajte nám hlasovou zprávu přes mobilní aplikaci anebo volejte linku dopravní centrály 605 222 007. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio
1: Impuls. Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijeme.

0: Radio Impuls. Za chvíli poledne s vámi je Lenka Hluzová. Krásnou neděli. Píše nám Pavel z Chorvatska, Živogoště, 28 stupňů a slunečno. Ve Vojetině oproti tomu hlásí Míra 14 stupňů, občas mrholí a počasí teda nic moc. 14 má na teploměru i Lenka z Uhřic, okres Vyškov. A Marie, ta píše z Chýše, tam mají 12 stupňů a zataženo. Díky moc za všechny vaše zprávy, pište dál na 605 222 007. Dneska to bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, zaprší hlavně v severní polovině území a naměříme 16 až 20 na jihu Moravy až 22 stupňů.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčov.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Vlaky se dneškem přizpůsobují letnímu provozu. Nové obaly od medu musí být konkrétnější. Počet případů eboli v Kongu stoupá. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Na železnici v Česku ode dneška platí upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vychází z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy navíc souviset s dřívějším koncem školního roku. Jízdní řád se před letními prázdninami mění každoročně a ve většině případů jsou to několikaminutové úpravy odjezdů vlaků. To se týká třeba ranního spoje z Havlíčkova Brodu do Pardubic při výjezdu s Chrudimi, nebo například vlaku z Chlumce nad Cidlinou do Městce Králové. Pro sklenice od medu platí nová pravidla. Od dnešního dne nebude možné na obalech medu uvést, že pochází ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo Evropskou unii. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebraný. Pokud je zemí víc, uvedené musí být všechny, a to v sestupném pořadí podle jejich podílu na hmotnosti spolu s procentuálním údajem. Nová pravidla mají zpřehlednit trh, na kterém se podle agrární komory stále víc objevuje med nejasného původu a za podezřele nízké ceny. Podle včelařů oslovených agenturou ČTK bude ale nakonec záležet stejně hlavně na spotřebitelích, jestli budou u medu sahat po českém nebo dováženém. Poštovní muzeum v Praze má nový kabát. Teď je šestou součástí Národního technického muzea. Sídlí ve Vávrově mlýně na Praze 1. Návštěvníci si tam prohlédnou například expozice o historii pošty, telefonů i telegramů. Kurátor muzea Jan Hosták Rádio Impuls představuje opravdový unikát.
2: Jeden z nejzajímavějších exponátů, který tu máme, tak je například osobní telefon Františka Ferdinanda Deste ze zámku Konopiště. Ten je technicky zajímavý i v tom, že má poměrně hodně dlouhou šňůru mezi sluchátkem a samotným přístrojem, protože při telefonování rád pochodoval po místnosti.
1: Návštěvníci si v novém poštovním muzeu projdou obnovené Biedermajerovské salonky s malbami Josefa Navrátila. Vyzkoušet si také můžou model telegrafu a odvysílání jednotlivých znaků. Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska. Do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
3: Najodolnější voči zdražovaniu sú len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Prím hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Počet potvrzených případů eboli v Kongu narostl na 710. Na nemoc už zemřelo 149 lidí. S odkazem na vládní údaje to dnes píše agentura Reuters. Za poslední týden přibylo 160 případů nákazy a 48 obětí. Víc než 90% případů eboli se vyskytuje na severovýchodě země. Počet infikovaných je ale pravděpodobně vyšší, protože epidemie byla v polovině května vyhlášená s několika týdenním zpožděním. Nejnovější epidemie eboli označila Světová zdravotnická organizace za čtvrtou největší. Proti místní variantě viru zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Zprávy máme, teď už je s vámi opět Lenka Haluzová a perfektní dávka muziky Eva Farná, kapela Miraj a jejich Vzpomeneš si, ale na úvod hodiny Činasky 1970.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Radio Impuls, za chvíli Škorpioni, anebo taky Iveta Bartošová a Víš, lásko. Na Impulzu zítra odvysíláme pondělní koncert Na cestu do práce. Ve studiu přivítáme zpěváka Marka Ztraceného. Od 8 hodin nám živě zaspívá a bude odpovídat i na vaše zprávy.
1: Velkým tématem Marka Ztraceného je jeho srpnový koncert na pražské Letenské pláni. Už s ním má plné ruce práce.
2: Řekl jsem i manažerce a všem okolo mojí rodině, která vidí, jak je to jako náročný teď, že pokud bych dostal ještě nějaký podobný nápad, ať mě vezmou kytarou přes hlavu. Takže bude to krásný, bude to boží.
1: A naši posluchači můžou být u toho. V rámci ranního vysílání totiž budeme soutěžit o vstupenky. Speciální koncert to bude nejenom s ohledem na množství lidí. Marek Ztracený chce překvapit i podobou pódia, na kterém bude zpívat. Především mu ale jde o kvalitní show.
2: Tenhle koncert není o nějakých rekordech nebo o nějakém vydělávání. Tohle je prostě o tom spojit lidi, užít si to tady v té divoké době, kdy se všichni hádají a válčejí, tak prostě na chvíli zafonovat ty starosti. Určitě. A bavit se.
1: Pondělní koncert Na cestu do práce s Markem Ztraceným startuje zítra v 8 hodin po zprávách. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, kontrolujte si to v mapě.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo.

0: Impulse, za chvíli Poetika a jejich půlnoc. Probouzete s Impulzovými, to se prostě vyplatí. Ve hře Halo tady Impulzovi totiž hrajeme každé všední ráno až o 100 000 korun a ty můžou být i vaše. Stačí se zaregistrovat třeba na našem webu impuls.cz nebo přes žlutou mobilní aplikaci, jsme tam jako Rádio Impuls se 4A. No a když vám zazvoní telefon, musíte bez váhání říct jenom správné heslo Halo tady Impulzovi. Možná se už zítra usměje štěstí právě na vás. Tak se nezapomeňte zaregistrovat a hrajte s námi každé ráno.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

sauvage.

0: Co dál chystáme na Impulzu? Bude to klasika pro radost a v ní Jaroslav Uhlíř s písničkou Ani k stáru. No a když něco nevíme my, tak to ví Saša. A když to neví ani Saša, no tak to se nemůže stát. Přichází náš tiskový mluvka.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou neděli, přátelé. Víkend se sice pomalu chýlí ke svému konci, ale seznam vašich zpráv rozhodně ne. Tak pojďme na ně. Ptá se Helena. Prosím, jak se jmenuje ta zpěvačka, která zpívá ten hořký valčík? No, Helenko, o hořkém valčíku jsem teda ještě neslyšel, leda možná ještě jako školák v tanečních, ale jestli myslíte hořko-sladký valčík, tak ten naspívala Tereska Mašková. Píše taky František. Ve středu jsem zaslechl, že je Jirka Kolbaba ve Švýcarsku, ale nestihl jsem, kde přesně. Řeknete mi to? Františku, tak to máte štěstí. Chvíli jsem pátral a dohledal jsem to. No ale víte co? Jirka vám to konečně řekne sám.
3: Já jsem dorazil do kantonu Bern a trasy v bernských Alpách, to je to, co mě teď velice zbaví a zajímá. Výhled na Eiger Jungfrau, tak to jsem si hodně užil. Dojel jsem do oblasti Niederhorn a ráno jsem vyjel lanovkou na ten vrchol Niederhorn.
2: A hezká zpráva přišla od Martiny. Milí Impulzovi, děkuji za vaše vysílání. Děláte mi každý den o něco hezčí. Jej, Martinko, tak to jste mě potěšila. To je od vás moc krásné. My děkujeme, že nás posloucháte. No a to je pro tuto chvíli vše. Mějte krásnou neděli a nový týden na tě plný radosti ze života. Váš Saša Hemala.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Čeká nás doprava 007, je tam několik kolon, stojí se na D4, na D1 nebo taky na D2. Všechny podrobnosti dáme dohromady za minutku v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D4 před omezením na 9. kilometru u Jíloviště ve směru na Prahu se vytvořila více jak 2-kilometrová kolona. Na D1 ve směru od Prahy do Brna před omezením na 111. kilometru se popojíždí také ve 2-kilometrové frontě. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 2. kilometru. V Prostějově v Olomoucké ulici na kruhovém objezdu došlo ke srážce 2 osobáků. Dále na trase mezi Českou Lípou a Litoměřicemi při průjezdu Zimoří bourala 2 osobní auta. A podobnou nehodu vidíme i v Praze Hloubětíně v Poděbradské ulici na úrovni čerpací stanice směrem na Černý most. Pokud víte ještě o něčem dalším, tak se nám ozvěte. Zavolejte 605 222 007 nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Krásnou neděli, máme 14. června, za chvíli 13 hodin, s vámi stále Lenka Haluzová a taky Šárka třeba, která napsala na náš WhatsApp, v Krnově máme 16 stupňů, ale jenom polojasno, sluníčko se ven úplně nechce. 11 stupňů hlásí Ilona, v Trojanovicích v Beskydech zatáhlo se, poprchává, hodně se ochladilo. A Jana, zdraví z Bruntálu, tady nám svítí sluníčko, ale fouká vítr, takže nějakých 15 stupňů. Já vám moc děkuju, dámy, za vaše zprávy, napište i vy na 605 222 007, jak je právě teď u vás. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně ale oblačno a na severu a severovýchodě čekáme ojedinělé přeháníky, k večeru se pak vyčasí. Naměříme zítra 17 až 21, na jižní Moravě až 24 stupňů.
1: V pondělí ráno se můžete živě zeptat Marka Ztraceného na cokoliv.
2: To se mi líbí.
1: Odpoví.
2: Napílá ti sluší.
1: Zahraje. A jestli chcete, dostanete vstupenky i na jeho koncert na Pražské Letné. V pondělí ráno se Marek Ztracený stane součástí ranní rodiny. Už od 5 vysílají Klára Šedová a Honza Deník.
3: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
4: Dodávky musí najet na nová pravidla. Omyl pákistánské policie stál život malou Australanku. Krejčíkovou vyřadila z turnaje v Nizozemsku nemoc. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje červencem musí být tisíce takových vozidel vybavená tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo dotýká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
4: Případná pokuta za porušení tohoto pravidla může dosáhnout až 500 000 korun. Kdo nic měnit nemusí, to jsou dodávky cestující výhradně po Česku nebo do zahraničí za účelem soukromých cest. Starosti si ale nemusí dělat ani řemeslníci, kteří v dodávkách převážejí své nářadí a materiály. Pod Krušnými horami začne jezdit víc moderních vlaků. Půjde o motorové regiofoxy, které se s novým jízdním řádem objevují na nejdůležitějších linkách.
6: Nové soupravy pojedou především mezi Chebem, Vary a Chomutovem. Ani změna jízdního řádu a regiofoxy ale nevyřeší možná zpoždění. Způsobují je opravy podkrušnohorského koridoru kolem Kadaně a Chomutova. Zdržení je běžné u spojů na Prahu. Kvůli modernizaci tratí se ale nedaří dodržet ani provázanost s řadou německých vlaků. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Pákistánská policie omylem postřelila 9letou Australanku. Dívka následně zraněním podlehla. Podle místního webu ABC dívku a její rodinu přepadly 2 ozbrojení lupiči, kterým matka zrovna předávala šperky, když situaci zahlédl přes ulici policista a začal po podezřelých střílet. Po přestřelce oba lupiči uprchli na motocyklu. Když rodina odjížděla ve svém vozidle, na místo dojeli další policisté a na auto začali střílet, protože měli za to, že jde o podezřelé. Otec a bratr dívky museli podstoupit operaci. Dívku jen po převozu prohlásili za mrtvou. Úřady celý incident vyšetřují. Tenistku Barboru Krejčíkovou zradilo zdraví. Kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje v Nizozemsku. Premiérový titul tak získala bez boje až 484. hráčka světa Robin Montgomeryová ze Spojených států, která soutěží prošla z kvalifikace. 30-letá Krejčíková se na trávě v Nizozemsku dostala do finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře mohla útočit na 9. titul v kariéře. O 9 let mladší Montgomeryová se do finále na okruhu WTA dostala poprvé. A na závěr ze světa sportu jedna čerstvá aktualita. Jakub Špicár a Daniel Havel získali na mistrovství Evropy bronz v závodě debl kajaků na 500 metrů. Na šampionátu je to pro českou výpravu 4. medaile.
0: Já bych jako pomalu až použila přirovnání, že to tam roste jak houby po dešti ty medaile, veď pro nás, krásný. Takhle, on to je i takový jako oslý můsteček, protože já se za nějakých 10-15 minutek spojím s Honzou Čadou, který se na houby vydal. Tak jestli i on byl tak úspěšný jako naši kajakisté, to se dozvíme za chvíli.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, za chvíli Taylor Swift, anebo taky kapela Lucie a její Amerika, ale ještě než vyrazíme do Afriky, tak spolu jdeme do lesa. Co Čech, to aspoň trošku houbař. A co červen, to vždycky začátek sezóny těch, kteří sedají tohoto libého koníčka. Patří mezi ně i náš kolega z východu Moravy, Jan Čada. Honzo, dobré odpoledne. Tak co? Rostou.
1: Dobré odpoledne, Leni. Rostou spíše obavy houbařů, že hned tak houby neporostou. Zatím je stav věcí houbařských v polovině června takový, že i ti nejpilnější nacházejí opravdu jenom minimum hub. Tu a tam tady u nás na východě Moravy hříbek praváček, minimálně nějaký ten kovář, holubinka, liška obecná neboli kuřátko, a tím tuhle parádu chudoby z lesu východu spíše končím. A to jsme prosím v lokalitách Chřibů, Bezky, Javorníků, Hostinských nebo Vizovických vrchů, tedy v končinách jindy houbám zaslíbených.
0: No a kde bys viděl příčiny zatím neutěšeného stavu?
1: No, tak vždycky je třeba hledat ty příčiny, aby se to mohlo zlepšit. Já jsem se radil s odborníky, třeba královnou lesů Chřibských paní Alenou Filipkovou. Dnes dopoledne jsme si povídali, podle ní jsou ty faktory zhruba 3, déle trvající sucho, teplotní výkyvy, ale hlavně, což se až tolik neví, pořád větrné počasí. Vítr suší podhoubí a houbám, potažmo nám tedy houbařům, na východě prostě zatím nepřeje.
0: V té doby, co jsme spolu začali mluvit, tak já si to úplně představuju. Houbová polévka, praženice, bedly v trojobalu, ty miluju. Myslíš, že se toho jako dočká mačka?
1: No určitě, v každém případě takhle na to klepu. Nejsme v beznaději, Leni, další znalecka, Rasenec mi dnes poté, co byl několikrát pramálo úspěšný v lesích, prozradil, že si myslí, že se stav u něch věcí lesních brzy změní, a tedy houbařských samozřejmě. A do týdne by mohla přijít první vlna přeci slušných úlovků. On to, Karel, má opravdu hodně dobře nastudováno, ale pozor, já zase říkám, a to víme všichni, že by to mělo být co nejdříve, protože pak se čekají tropy, no a to, jak dobře víme všichni, zdaleka není dobrý čas houbařský.
0: No dobře, tak za týden si řekneme, jestli se Karel náhodou nemýlil.
1: Za týden si řekneme, jestli je Karel omylný nebo neomylný.
0: Přesně tak, lesu zdar, houbám zvláště. Naslyšenou, Honzo.
1: Ano, naslyšenou.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.

0: Ameriky, zase zpátky sem k nám do Českých Luhů a Hájů a ideálně přímo sem k nám do studia, protože k nám zítra ráno zavítá Marek Ztracený. Ten si tady udělá takový trénink před Letnou, protože speciálně pro vás, pro posluchače Rádia Impuls, odehraje koncert Na cestu do práce. My se vás tedy ptáme, jo, zapomněla jsem, bude to samozřejmě rozhovor, bude to koncert a taky se bude hrát o vstupenky na ten velký Markův srpnový koncert právě na pražské Letenské pláni. Takže určitě poslouchejte zítra po 8. A teď už k našemu víkendovému tématu. Ptáme se vás, jestli máte rádi písničky Marka Ztraceného, kterou nejvíc, a jestli máte rádi spíš ty mega koncerty anebo ty menší komornější akce. Lucie nám napsala, od Marka miluju písničku Sám, je dokonalá. A co se týká koncertu, tak mám asi raději ty komornější a klubové. Já osobně musím říct, že mě se to mění v průběhu let. Já do 30 jsem zbožňovala mega akce a teď už mám radši ty komornější, klidnější akcičky. Napište i vy, jak to máte na 605 222 007, tedy na náš WhatsApp, anebo nahrajte hlasovou zprávu přes mobilní aplikaci.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Na Impulzu za chvíli klasika pro radost, Jitka Zelenková a Bez lásky láska není, ale teď je tu náš editor Alan Hejma a jeho stručný výběr z událostí uplynulých 7 dní.
1: Pěkné odpoledne společně se zvukem historického klaksonu, který si tady zkouším.
2: Náš reportér Tomáš Kabát si v týdnu užil zvukově barvitých reportáží, to je vždycky radost.
1: Zkusíme ještě nastartovat.
2: To byly ve středu krásné historické automobily před spanilou jízdou z Prahy na Bratislavu a o den později si náš muž s reportážním mikrofonem užil odstřelu největšího důlního velkostroje u nás v dolu ČSA na severu Čech.
3: Druhá detonace přišla za 35 vteřin a uvolnila rameno výložníku.
2: Už dosloužil. Velkostroj, ne kabát. Trocha politiky. Prezident Petr Pavel v pondělí, jistě k radosti vlády Andreje Babiše, přišel poprvé osobně na jednání tohoto kabinetu očíhnout rozhodování o účasti neúčasti na červencovém summitu NATO.
4: Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
2: Původně se mělo v pondělí rozhodnout. Ministerský předseda se toho ale asi trochu bojí.
5: Rozhodne o tom vláda 22.6. rozhoduje ve sboru.
6: A vaše názory osobní?
5: 22.6. ve sboru.
2: Za to o vesmírném letu a o druhém českém astronautovi po prvním kosmonautovi Vladimíru Remkovi je rozhodnuto. Čech Aleš Svoboda vystartuje na mezinárodní vesmírnou stanici v druhé půlce příštího roku.
7: Když použiju hokejovou terminologii, tak začíná třetí třetina a vyhráváme o gól, takže potřeba to teď dotáhnout do vítězného konce.
8: Jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my na skafandru před těmi téměř 50 lety. Kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou. Hodně zdar.
2: A ještě tedy výrok týdne rádia Impuls nakonec, tentokrát výrok tak trochu fotbalový, když už ten šampionát začal. Asistent reprezentačního trenéra Jan Cuchopárek aneb kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem.
9: Dobrý den, good afternoon, ten a čím jel, buenos dias.
2: Čtyřikrát. Jo, a ten první zápas s Jižní Koreou jsme prohráli. Hezký den přeje Alan Hejma.
10: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Pavlovská, Jitka Zelenková, Fimplouzovic, krabičce, tu svou si našel i Michal David. Ostatně je to jeho z největší ználezů a ztrát a bude o tom zpívat už za pár minut na Impulzu. Předtím ale na silnice na D1 popojíždí téměř 2-kilometrová kolona, víc za 2 minuty.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy do Brna před omezením na 111. kilometru popojíždí téměř 2-kilometrová kolona. Dále u Brna ve směru na Vyškov doprava vázne mezi 194. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 2. kilometru. Na D4 před omezením na 9. kilometru u Jíloviště ve směru na Prahu se vytvořila víc jak 2-kilometrová kolona. Dále v Praze na výjezdu z Davidského tunelu směrem na Smíchov došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkářem a ještě se bouralo na Liberecku v Osečné ve Školní ulici se srazily 2 osobní auta. Číslo jsem k nám 605 222 007 nebo můžete nahrávat samozřejmě přes naši mobilní aplikaci. Má žlutou barvu, jsme tam jako rádio se 4A. Já se na to budu těšit, ale už jenom zpovzdálí, protože to tady předávám Zdeňkovi Sekaninovi. Ahoj.
2: Ahoj, krásný den všem.
1: Nás zítra čeká velký koncert Marka Ztraceného tady přímo u nás ve studiu. Já o tom vysílám tady s našimi posluchači, tak jako rozebíráme ty oblíbené a neoblíbené písničky a ty velké a malé koncerty, ale ona je tam ještě taková jedna jako podotázka, protože když se řekne Marek Ztracený, veď, tak koho by to nenapadlo, jak jsem se ztratil, veď, ale...
2: To jsme Origoš.
1: Ano, ano, ale tak jsem se vlastně chtěla zeptat, jestli někdo jako ty se může ztratit.
2: Čověče, ale ty jsi mi úplně naběhla krásně, protože já se nestratím nikde. Já mám výborný orientační smysl, smysl pro orientaci. Opravdu výborný, ale já nedávno jel na kole, někde z Českomoravské jsem jako uhnul, že to vezmu na hrdlořezy. A teď jsem tam tak projížděl, tam takový lesiček, takový parčík, teď tohle, tam ono najednou. A to a já najel asi 8 kilometrů, že jo, přes kořeny, že úplně jsem se... A normálně jsem vyjel v tom místě, kam já jsem jako, kde jsem sjížděl z té cesty. Takže 8 kilometrů jsem najezdil a vrátil jsem se v obrovský kolo na začátek toho místa. Já jsem si připadal jako v Blair Witch, jo? Kdy prostě chodili kolem. Že... A já jsem si opravdu do svých 49 let myslel, že mně se tohle nemůže stát. A stalo se mi to poprvé v životě.
1: Prosím tě, ale ta nejdůležitější věc, pak si dojel tam, kam se potřeboval?
2: Dojel, ale jo. Byl jsem tak naštvaný, že už jsem si jako vůbec, no od té doby, to je asi 14 dní, jsem to kolo neviděl. Protože mám strach, že kdybych na to kolo sedl, že si to připomenu a rozkopu. Nejsem nervózní, nejsem.
1: Dobře, tak ahoj.
2: Ahoj.

0: námi Jana v Hranicích hlásí, že pod mrakem a na teploměru 15 stupňů Celsia. Také nám nahráváte vzkazy, já ho teď musím jenom dohledat, je to tady.
1: Pohodovou neděli z Moravskoslezských Beskyd, z Frýdlantu nad Ostravici. Počasí si asi s náma zahrává, protože včera bylo celkem odpoledne hezky až na ten déšť, který k večeru přišel dnes. Už teď se chystá na déšť, je skoro zataženo a 13 stupňů. Jinak ani to není červen, snad ještě bude. Jana?
0: Děkujeme, no určitě to bude červen. Zítra to bude už o něco červnovější, má být polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky a k večeru ustávání srážek, teploty 17 až 21 a na jižní Moravě i 24 stupňů Celsia.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Partnerem hry je Betáno. Oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Omezení na D4 se pomalu chýlí ke konci. Brno se pustí do oprav tramvajových úseků. Psích dárců krve je málo. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: D4 se naplno rozjede možná už za hodinu, odhaduje to server dopravní info.cz. Po nočním bourání mostu je na dálnici u Jíloviště provoz omezený, v každém směru se jezdí jen jediným pruhem. Podle naší dopravní centrály se ve směru na Prahu tvoří víc jak 2-kilometrová kolona. Zbouraný most nahradí nový za 195 milionů korun. Stavba potrvá do září příštího roku. Brno opraví 2 tramvajové úseky. Renovací projde trať do Bystrce a v Reneské ulici. Omezení potrvají do začátku září. Jan Seitl z brněnského dopravního podniku ale výrazné problémy neočekává.
8: Omezení provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabohřesky. Bude tam několik etap o prázdninách. To ovlivní provoz tramvajových linek 1, 3 a 10.
7: Oprava bystrcké trati začne přesně 5. července, ta v Reneské ulici už 27. června. Dárci krve jsou potřební i ve psí říši. Krevní transfúzy potřebují ročně až 100 psů. Majitelé si krev ale musí většinou zajistit na vlastní pěst. Ve veterinární medicíně v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfúzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka provozuje online registr psích dárců. Při příležitosti dnešního světového dne dárců krve vyzývá majitele psů, aby se do dárcovství zapojili a tím dostupnost transfúzní léčby pro psy zvýšili. Záchrana Mořičovského zámečku pokračuje. Objekt u ostrova na Karlovarsku si na dokončení prací bude muset počkat do podzimu. Původně plánovaný termín v létě totiž zhatí archeologický výzkum, o kterém mluví starosta ostrova Pavel Čekan.
9: V poslední době jsme rozhodli o tom, že se tam bude dělat archeologie, protože se tam předpokládá nějaký malý sklep, o kterém se tušilo, že tam je, ale díky tomu, že tam bylo velký hromady sutě, tak jsme se k němu nedostali. Teď, jak se to celý vyklidilo a sundalo se lešení, tak by měly začít archeologické práce.
2: S Impulzem na fotbal.
7: Velká sportovní akce přitahuje i velké nekalosti. Hongkongské úřady tento týden zabavily padělky s motivy současného mistrovství světa ve fotbale. Šlo mimo jiné o dresy a míče. Podle agentury Reuters se hodnota padělků odhaduje v přepočtu asi na 415 milionů korun. Podle vedoucího vyšetřovatele zabavili 230 tisíc kusů zboží. Například padělané dresy se podle něj skutečně velmi podobaly originálům.
0: Od nekalostí k příjemným věcem, a to písnička Marka Straseného, kterou máte nejraději a chtěli byste jít na letenský koncert Marka. Pište mi na WhatsApp za chvilku vaše příspěvky, teď už tým.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: S vámi je Radio Impuls, za českou muziku nabídnu Jeleny a jejich Magdalénu. Teď už si ale povídáme opět o Marku Ztracené. My se ptáme, jestli máte rádi jeho písničky, eventuálně jestli byste vyrazili na Letnou, kde chystá ten velký koncert. Už zítra budete moci někteří z vás dokonce tady získat vstupenky, protože Marek bude hostem vysílání Radia Impuls. No a k těm příspěvkům, které posíláte. Marka máme moc rádi, měli jsme štěstí potkat ho se synem v Železné Rudě před 2 lety. Marek byl skvělý, se synem se vyfotil a udělal nám krásný den. Připojena i fotografie s Markem, děkujeme. Od Marka Ztraceného mám nejraději písničku, tak se nezlob, je hezky upřímná a přesně podle reality, tedy alespoň z mého pohledu. Koncerty mám raději větší, ale s klidem, aby tam člověk neohluchl a neušlapali ho, to napsala Péťa. Děkujeme a ještě třeba jeden příspěvek od Marka Ztraceného máme nejraději písničku Naše česty. Cesty mám moc ráda, koncerty, ale přednost dávám menším, komornějším akcím, i když na těch velkých už jsem také byla a bylo to moc fajn. Katka ze Žďáru nad Sázavou. Tak jak to máte vy? Pište na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace Radia Impuls.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Prahy do Brna. Před omezením na 111. kilometru popojíždí téměř 2-kilometrová kolona. Dále u Brna ve směru na Vyškov doprava vázne mezi kilometry 194 a 196. No a v opačném směru, tedy od Vyškova na Brno, se před 196. kilometrem popojíždí ve 2-kilometrové koloně. Teď ještě D1 ve směru na Prahu, tam doprava vázne mezi kilometry 29 a 24. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi vjedete do kolony na 2. kilometru. No a ještě D4 před omezením na 9. kilometru u Jíloviště ve směru na Prahu se vytvořila více jak 2-kilometrová kolona. No a co vy v koloně, nebo jste zahledli hlídku, nehodu, spravte o tom ostatní motoristy tím, že nahrajete vzkaz do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem a jezděte s úsměvem.

0: že dnes končící týden hodnotím z pohledu hry Halo tady Impulzovi jako úspěšný, protože jestli si dobře pamatuji, tak výjima jednoho jediného dne jsme rozdávali peníze každičký den. A já doufám, že ne jinak tomu bude i zítra, tedy při pondělku, kdy na vás čeká 10, 20, 30, ale možná i 100 tisíc korun za jediné heslo Halo tady Impulzovi. Buďte u toho, trénujte, no a když tak se podívejte na náš web, kde se dozvíte více informací, impuls.cz. No a když už tam budete, tak se do hry můžete i zdarma přihlásit. Každých 5 minut tak můžete činit a výrazně zvyšovat své šance. Hodně štěstí ve hře. Halo, tady Impulzovi.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A do ručení. Využijte jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
4: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Největší událost sportovního světa je tady ideální téma pro náš pořad.
1: Sportovní impulzy.
0: Ano, ve čtvrtek vypuklo fotbalové mistrovství světa, které letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
2: Přestože fotbalový šampionát je co do popularity větší než olympijské hry, jeho zahajovací ceremoniál se s tím pod pěti kruhy měřit nemůže. Nebo tak to alespoň bylo letos. Jedním z důvodů je rozpolcení pořadatelství mezi tři státy, kdy si každý z nich uspořádal zahájení vlastní. Jako první si ho užili v Mexiku. Písničku šampionátu Die Die zpívala superstar fanouškovské kultury Shakira. Spojil se ale i slavný hlas operního pěvce Andrei Bocelliho a euforická elektronická hudba Davida Getty.

0: Mexico City, ale do Los Angeles. Hlavní hvězdou americké otevírací party se stala Katy Perry. Že by tak obrovskou globální superstar nabídla i Kanada, to se říct nedá. Na druhou stranu se stává Nora Fatehy, Michael Bublé, Aleša Cara nebo Alanis Morissette je dohromady pořádně silná. Poslední zmíněná se na závěr a s velkým aplauzem postarala o domácí hymnu. Mistrovství světa je zrovna ve svém čtvrtém z celkových 39 dní. No a nás Čechy v tuhle chvíli zajímá hlavně čtvrtek, kdy se hrajeme utkání o přežití s Jihoafrickou republikou. Já proto balím kufry a s mikrofonem Rádia Impuls vyrážím přímo do americké Atlanty. Tak nás poslouchejte. Těšit se bude Tomáš Zemánek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Impulzu, za chvilku Roxette nebo kapela Mirai, mezitím ještě doprava 007, za půl druhé minuty zajímat nás bude D1, také máme od vás hlášenou nehodu z D11.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Milujeme muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi, nabízíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Agentka Gabča nám hlásí nehodu z D11.
2: Hradce na Prahu, 60,5 kilometr, jsou tam dvě osobní auta po dopravní nehodě. Jsou sice v ostatním pruhu, je tam spousta lidí, ale těsně před nehodou se brzdí, takže opatrně.
1: Moc děkujeme. Na D1 ve směru od Prahy do Brna před omezením na 111. kilometru popojíždí dvoukilometrová kolona, dále u Brna ve směru na Vyškov doprava vázne mezi kilometry 194 a 196. No aby toho nebylo málo, tak v opačném směru D1, tedy od Vyškova na Brno, se před 196. kilometrem popojíždí ve dvoukilometrové koloně. No a ještě směr na Prahu, na 69. kilometru D1 se stala nehoda dvou osobáků a do přerušované kolony se dojíždí na 75. kilometru. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi vjedete do kolony na druhém kilometru. Tříkilometrovku pak vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšl ve směru od Svitav. No a na silnici 3 ve směru od Tábora na Prahu doprava vázne klasicky za Benešovem a před Senohraby. Já doufám, že vaše trasa dnes rozhodně nevázne. Kdyby se něco z toho změnilo, dejte vědět ostatním motoristům na 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do naší žluté mobilní aplikace Šťastnou cestu.

0: Na Radio Impuls v hlavní roli členové meteo týmu, například v zahrádkách u České Lípy máme Vladimíra, ten naměřil 16 stupňů Celsia. Máme tady zprávu z Předotic, tam jsou na 16, píše Tomáš, a Vyskytná, tou projížděla Maruška, dala fotografii přímo ze svého automobilu a prší tam 15 stupňů Celsia. Moc díky, pište i vy ostatní na WhatsApp 605 222 007, jaké máte počasí. Teď už zítřek polojasno, během dopoledne postupně oblačno, k večeru zase ustávání srážek i ubývání oblačnosti a teploty 17 až 21 na jižní Moravě i 24 stupňů Celsia.
1: Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru
2: a písničky, které si tak rádi zpíváte.
3: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám, jsem si jistý, že ty jsi obraz a já tvůj dám.
2: Marek Ztracený u Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls.
4: Volby do sněmovny by vyhrálo hnutí ANO. Prodej medu se dočkal přísnější regulace a Švýcaři odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Je 15 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Favoritem sněmovních voleb stále zůstává ANO. Vládní hnutí by teď získalo 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5%. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Do sněmovny by se dostali i opoziční Piráti s 9,5% hlasů a vládní SPD se ziskem 6,5%. Těsně by do dolní komory parlamentu prošli i koaliční Motoristé, kterým by dalo hlas 5% voličů. Prodej medu je od tohoto víkendu přísněji regulovaný. Dosud stačilo uvádět původ z EU anebo mimo EU. Teď je nutné zmínit konkrétní zemi. Nová evropská vyhláška myslí i na případy, kdy byl med pozbíraný ve vícero státech. V takovém případě po etiketě požaduje procentuální upřesnění. Jednatel společnosti Medocom Milan Špaček tento krok chválí. Podle něj pomůže poctivým producentům.
6: Chceme, aby ten falšovaný med možnost odhalit a zároveň falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
4: Česko bývalo historicky významným vývozcem medu. Loňských 1000 exportovaných tun ale znamenalo 50% meziroční pokles. Zlínský kraj rozšiřuje od poloviny června síť cyklobusů. Zásadní novinkou jsou nové linky do Bílých Karpat. Posílí se i spoje na Velehrad či Pustevny.
7: Je-libo na vlastní řídítka a šlapátka poznat legendami opředenou Žítkovou, anebo se v Bílých Karpatech přiblížit téměř 1000metrové velké Javořině, odteď žádný problém. Výchozími, tedy výjezdními místy jsou Nově Uhersky, Brota, Bojkovice. Jde o další doplnění tras, které v autobusech se speciálními přívěsy a nadstavbami budou vozit cyklomilné i jejich kola třeba na Velehrad nebo Pustevny. Jinak celou sezonu také do Chřibů, Hostinských vrchů, Beskyd a Javorníků. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
4: Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíce křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů. Jak uvádí agentura AP, volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9 milionů 100 tisíc lidí.
2: S Impulzem na fotbal.
4: Kuriozní případ hlásí fotbalové mistrovství světa. Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady začátkem týdne nevpustili do USA, o své peníze nepřijde. 40-letý sudí dostane zaplaceno, jako kdyby na šampionátu pískal. BBC s odkazem na své zdroje uvedla, že Mezinárodní federace FIFA se rozhodla Artanovi honorář vyplatit. Jeho výše přitom není známá. Připomenu, že somálským občanům zakázala v červnu vstup do země administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Zprávy jsou u konce a dál už je s vámi na Impulzu opět Zdeněk Sekanina.
0: Krásné odpoledne všem. Máte rádi Marka Ztraceného, tak vám ho za malou chvilku zahraju a mezi tím mi napište, jestli byste chtěli jít na jeho velký koncert na Letné. Před Markem ještě kapela Black a teď už Reddy Kirken.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Pět, ať už je pátek, se stane opět zítra si tou nejčastější, no ale my se ještě ohledneme za čtvrtkem, kdy byl natočen tenhle rozhovor s mluvčím ředitelství silnic a dálnic Janem Riedlem.
1: Posloucháte Impuls, i když jsem poctivě studio zamknul na petlici, už je tu zas Honza Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Protože největší státní investor má klíče od srdcí vás všech řidičů.
1: Krása, tak odemkni volnou cestu na jih, je léto, začínají prázdniny.
2: Jo, odemykáme. Tak například na stavbě dálnice D3 za Budějicema zprovozníme v červenci pár kilometrů přímo před hranicemi s Rakouskem. Jo a po prázdninách pak ještě úsek kolem Kaplice.
1: A bude to všechno?
2: No, ještě nám zbyde 6 kilometrů na příští rok.
1: Aha, tak proč ne najednou?
2: Tak když máme kus hotový dálnice, tak ať to jezdí, ne?
1: Jo, to jo. Ještě někde něco?
2: Určitě je dobrá zpráva z D52.
1: To je která?
2: Vídeňská.
1: Myslíš, že z Brna na Mikulov a na hranice?
2: A pak na Poisdorf a na Jadran.
1: No, trochu se to zkrátil.
2: My jsme zkrátili dosud nekonečnou, zdálo se, dobu přípravu téhle dálnice.
1: Takže co?
2: Takže kromě náspu přes Novomlýny začneme stavět komplet vídeňskou dálnici příští rok.
1: Jak dlouho?
2: Tak 2-3 roky.
1: Takže do Vídně a pak na Jadran pojedu po dálnici.
2: V roce 30.
1: To už se dá vydržet.
2: No, myslím, že to se dá.
1: Díky za dobré zprávy. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Šťastné kilometry.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci, vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.
7: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend bráchové Poláky.

0: Rádio se 4A. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
1: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
0: Co ti tady přináší největší radost?
1: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
0: A co tě na této práci nejvíc baví?
1: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
0: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru na Prahu. Na 69. kilometru částečně brání provozu nehoda dvou osobáků do kolony se dojíždí na 75. kilometru. O kus dál čekejte přerušovanou kolonu mezi kilometry 34 a 24. No a ve směru na Brno se před zúžením na 111. kilometru zdržíte ve kilometrové až dvoukilometrové koloně. Na trojce ve směru od Tábora na Prahu doprava vázne za Benešovem a před Senohraby. No a v Praze je ucpaná Štěrboholská spojka mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy. Jestli máte potřebu doplňovat 007 Rádia Impuls i vy, není nic jednoduššího, prostě to udělejte. Namluvte vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia a nebo nám zavolejte na 605 222 007. Co je podstatné, jezděte s úsměvem a hlavně šťastnou cestu.

0: Do studia Rádia Impuls přiběhl Šimon Kalousek.
1: Dřív než ostatní.
2: U chorvatského Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně 3 lidé. Šlo o Čechy, další se pohřešuje. Podrobnosti zjišťujeme.

0: vámi je víkendový impuls, je neděle 14. června, krásný den přeje Zdeněk Sekanina. No a protože je víkend, tak se můžete i dnes, stejně jako včera, těšit na milionové moderátory, některého z nich. No a ten plurál byl opět na místě, protože už po 8. hodině večerní opět k mikrofonům zasednou Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček. Buďte u toho.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Možná, že jste si na Impulzu všimli, že každý týden vám představujeme hrdiny všedního dne. Kdože je hledá? Náš fenomenální kolega Aleš Růžička, kterému říkáme pracovně Zuřivec. Je to...
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: No a hledá lidi, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Záchranáři, hasiči, ale i řidiči autobusů, kuchařky, školníci nebo zdravotní sestry, jako právě teď, kdy míříme do pražské nemocnice.
2: A naše hrdinka všedního dne je zdravotní sestřička Míša Rindová, sestra na oddělení anestezie fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. A Míšo, ať pochopíme, co konkrétně je tvá práce, dej nám příklad na nějakém konkrétním případu.
3: Já myslím, že každý případ je zvláštní, tak když pomůžeš, sám máš Aleši děti, tak když pomůžeš dítěti, toho bolí bříško, přijede večer v hrozných bolestech a ty víš, že v nějakém komfortu to dítě má to bříško spravený, odoperovaný a vlastně ti domů za v nejlepším případě za 2-3 dny odchází bez bolestí.
4: Ty jsi vlastně asi součástí operačního sálu tady, je to tak?
3: Ano, já jsem součástí operačního týmu a Aleši, můžu ti říct, že já jsem taková ta sestřička, kterou si nikdo nepamatuje. To je na tom to hezký, že si nikdo nepamatuje, protože když už přijedeš na ten sál, máš v sobě léky, aby si trošku zapomněl na ten operační výkon a když končíme tu anestezii, když tě vyvádíme, tak ještě v sobě máš furt dostatek nějakých těch léků na zapomnění. Je to krásný a nikdo o mě neví, nikdo mě nikdy neviděl, málo kdo, ale všichni, Aleši, všichni se nám probudí na sále.
2: Míša Rindová pro nás v tomto případě zastupuje všechny zdravotní sestřičky a bratry v českých nemocnicích. Moc vám za vaši obětavou práci děkujeme a přejeme hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: Tak to jsou naše hrdinové všedního dne, představujeme i zdánlivě obyčejné profese. Zítra ráno se náš Zuřivec podívá na hrdiny, kteří pracují pro linku důvěry. Buďte u toho, s Impulzovými vstáváme už v 5 ráno.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Je to velké štěstí mít v Impulzovic krabičce takovéhle krásné písničky. Další krabička už za hodinu, za malou chvilku, ale naše 007 uzavřená je po nehodě D11 na 61. kilometru ve směru na Prahu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Myslíme na vás, motoristé, nabízíme proto nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, to a tam mi s nimi pomůže některý z profesionálů v Global Assistance. No a dnes je to Lenka Roštoková. Ahoj, Leni.
2: Ahoj, Zdendo, hezké odpoledne. Po nehodě osobního auta je neprůjezdná dálnice D11 z Jaroměře do Prahy na 61. kilometru. Kolona má 3 kilometry, poslední volný sjezd je na 68. kilometru na Chlumec nad Cidlinou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 69. kilometru už nehoda nepřikáží a kolona od 75. kilometru se rozjíždí. Dál na Prahu po pojíždí nesouvislá fronta mezi 29. a 24. kilometrem. Ve směru do Brna vás zadrží omezení u Jihlavy mezi 107. a 111. kilometrem. A na silnici 3 Stávora do Prahy je silný provoz před Milíčínem v okolí Benešova, u Čerčan a také u Senohrab. Z Global Assistance Lenka.
1: Moc díky. Jak to máte na své nedělní trase s datem 14. června z Rovinkavy? Můžete informovat ostatní motoristy a hlavně varovat, ať už před nehodou, kolonou nebo policejní hlídkou, prostě před vším, co by mohlo zajímat ostatní motoristy. Jak na to? Velmi jednoduchá rada, stačí uchopit mobilní telefon, najít v něm žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls, má 4 Ačka, s ničím nebo nikým si ji nespletete, no a tam nahrát vzkaz, který my odvysíláme. Můžete nám také hezky klasicky po staru zavolat na naše číslo 605 222 007. Jezděte s úsměvem, šťastnou cestu všem.

0: S vámi je Radio Impuls, no a v tomto studiu zítra usedne také zpěvák Marek Ztracený, který bude určitě lákat na svůj velký koncert na Pražské Letné. Jestli byste tam chtěli, tak už klidně dnes můžete napsat, proč zrovna vy byste měli jít na koncert Marka Ztraceného, kterou jeho písničku máte nejraději, a jestli máte rádi velké koncerty nebo spíše menší kulturní akce. Kromě toho, že nám píšete na WhatsApp 605 222 007, také nahráváte vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia anebo na WhatsApp.
1: Ahoj Impulzáci, Marka Ztraceného miluju a moje vnučka 13letá také, takže určitě bychom šli, kdybychom měli tu možnost. A vnučka ta by byla úplně štěstím asi veselé, kdyby se nám to podařilo. Maruška z Úpice, přeji krásné odpoledne.
0: Děkujeme moc. No a teď už s námi vysílají opět členové meteo týmu, třeba Jakub s Romanem ve Fulneku. Naměřili 30 stupňů, tomu se nechce skoro ani věřit. Ivančice jsou na 21, píše Radek. Hrabětice na Znojemsku 26 stupňů, píše Otomar. A třeba v Havířově je větrno a 18 stupňů, napsala Marcelka. Moc díky. Tak pište i vy ostatní, jaké máte počasí, a vysílejte s námi. Teď už zítřek, tedy pondělí 15. června, pohledem meteorologů bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severovýchodě ojedinělé přehánky a k večeru čekáme ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 a na jižní Moravě i 24 stupňů Celsia.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Partnerem hry je Betano, oficiální podporovatel mistrovství světa FIFA 2026.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Po srážce lodí v Chorvatsku zemřeli nejméně 3 Češi. Na D4 se po demolici mostu obnovil provoz a Slováci kvůli zdražování mění plány na dovolenou. Je 16 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Tragickou událost hlásí Chorvatsko. Nedaleko Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně 3 Češi. Další se pohřešuje. O události podle zpravodajského portálu Novinky.cz informují místní média s tím, že plachetnice se potopila. 4 osoby z celkového počtu 8 na jachtě přepravili do nemocnice ve Splitu. Katamarán, který se s plachetnicí srazil, plul na pravidelné lince mezi ostrovy Šolta a Brač. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Všichni vyvázli bez zranění. Podle našeho ministerstva zahraničí je v kontaktu s místními orgány český konzul a případ aktivně řeší. Silničáři obnovili provoz na dálnici D4. Noční uzavírku si vyžádala demolice mostu u Jíloviště. Most už byl ráno zbouraný a provoz probíhal v omezeném režimu. Následně pokračovalo odklízení materiálu. Před 2 hodinami se provoz obnovil v plném rozsahu, tedy ve 2 pruzích v obou směrech. ČTK o tom informoval Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Zbouraný most nahradí nový za 195 milionů korun. Stavba potrvá do září 2027. Tučňáci ve Zlínské zoo dostali novou expozici. Přestěhovali je do většího výběhu i s větší vodní plochou. Zahrada tučňáky Humboldtovy přemístila z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. Tučňáci zvládli přepravu a seznamování s novou expozicí bez problémů. Zoolog Václav Štraub si myslí, že jim přesunem ve Zlínské zoo zvedli kvalitu života.
6: Jsou tam takové 2 faktory, kdy ten první, že jsme ukončili vlastně chov lachtanů kvůli welfare, protože ta velikost toho bazénu už neodpovídala velikosti, které dneska jsou nějakou normou. A za druhé jsme chtěli našim tučňákům dopřát lepší život.
5: Zahrada chová 13 tučňáků, jejich počet by se ale mohl v nové expozici zdvojnásobit. Tučňáci Humboldtovy patří mezi ohrožené druhy. Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska, do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
7: Najodolnější voči zdražování jsou len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počítá tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Príjm hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena. Jozef Baloko, Rádio Impuls Slovensko.
2: S Impulzem na fotbal.
5: Egypt musel před vstupem do mistrovství světa ve fotbale upravit své dresy. Mezinárodní federace FIFA vyzvala tamní reprezentaci k odstranění 7 hvězd nad svazovým logem na hrudi, které připomínají počet titulů z afrického šampionátu. FIFA ale trvá na tom, aby na mistrovství světa měly týmy na dresech jen hvězdy na počest triumfů z této akce. Egyptská asociace uvedla, že požadavku vyhoví. Mužstvo kolem Muhammada Salaha vstoupí do turnaje zítra zápasem proti Belgii. Ze zpráv je to všechno a za mikrofon Impulzu se opět vrací Zdeněk Sekanina.
8: Těším se, až zítra Marku Ztracenému dáme přečíst zprávy, které nám posíláte už dnes na 605 222 007, které se týkají jeho velkého koncertu na Letné, tak pište za chvilku vaše příspěvky.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

přebere si to sama. Přebere si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

sama. U sebe rasi to sama. Přeber si to sama.

0: Radio Impuls lákáme ku poslechu zítřejšího rána, protože hostem ve studiu našeho rádia bude Marek Ztracený a ten bude vás zvát na svůj velký koncert na Pražské Letné. A proto se vás ptáme, jestli máte rádi písničky Marka Ztraceného a jestli byste třeba chtěli na ten koncert, protože mi něco říká, že by zítra mohl někdo z vás třeba lístky i získat. Marka Ztraceného mám moc ráda, píše Monika, mám ráda od něho písničku, která sice není jeho, ale je to duet s Hankou Zagorovou, Můj čas. V jeho podání je skvělý, tuhle písničku můžu poslouchat pořád dokola. S dcerou bychom byli nadšené, kdyby jsme viděli Marka naživo. Vzal bych manželku a písničku mám asi nejradši Modlitba za pátek. Koncerty mám rád spíše větší, to napsal Honza. Zítra se těšíme, až budeme v Norsku poslouchat Marka Ztraceného, píše Dana. No a třeba Helča píše, jeho koncerty znám jen z televize. Bylo by skvělé slyšet a vidět ho naživo. Žádný venkovní koncert jsem ještě nezažila, tak bych si to užila s dcerou a poslechla si Tak se nezlob. Zdravíme do rádia. Moc díky, Helčo. No a Monika třeba. Podle mě Marek citlivě zaplnil díru v našich srdcích po odchodu Karla Gotta, i když Karel byl a je nesmrtelný. Mám od něj ráda tu svatební písničku, která nám také loni hrála na svatbě. Jak to máte vy? Pište nám na WhatsApp 605 222 007, anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace a já předpokládám a doufám, že Marek zítra, až tady ve studiu bude, tak se na ty zprávy od vás rád podívá.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Prahy do Brna. Před omezením na 111. kilometru popojíždí asi 2-kilometrová kolona. V opačném směru, tedy na Prahu, čekejte přerušovanou kolonu mezi 34. a 24. kilometrem. Na trojce ve směru od Tábora na Prahu doprava vázne za Benešovem a před Senohraby. No a alespoň dobrou zprávou můžu končit. Přichází z D11 na 61. kilometru ve směru na Prahu byla nehoda odstraněna a kolona se tam rozjela. Pojďte to potvrdit, doufám, že žádné další horší zprávy mít nebudete, ale naše žlutá mobilní aplikace snese úplně všechno, takže nahrávejte a pomáhejte tak ostatním motoristům. Eventuálně nám zavolejte na naši dopravní centrálu 605 222 007. Moc díky a jezděte s úsměvem.

0: S vámi je Radio Impuls, už zítra se pokusíme opět rozdávat peníze, stejně jako jsme to činili v tomto týdnu. Jestli dobře počítám, Martin v pondělí 20 tisíc, v úterý Honza 20 tisíc, ve středu Zuzka 20 tisíc a Hedvika zakončila pracovní týden ve velkém stylu, vytočila si trojnásobek, tedy 30 tisíc korun. Takhle to vypadalo.
1: Halo, tady Impulsovi.
2: Překvapení, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Budete hrát? Zkusíte risk?
1: Zkusím.
2: 3, 2, 1, Klárka do toho uhodila a točíme, paní Hedviko. Jedeme, jedeme, Klárka vám vytočila, milá paní Hedviko, hádejte kolik, trojnásobek, blahopřejem.
0: Tak kolik vám vytočí Impulzovi zítra? Buďte u toho, hlaste se do hry třeba na našem webu nebo ve žluté mobilní aplikaci každých 5 minut zadarmo a zvyšujete své šance. Hodně štěstí už zítra mezi 5. a 9.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Objevte magický svět Energylandie, největšího parku horských drah na světě. Jen teď rodinná akce 3+1 zdarma. Nakupujte na tiket Energylandia.pl a naplánujte si dovolenou už dnes.
9: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.
10: V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moje zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

0: vámi je Radio Impuls, jako každou neděli i tuhle pro vás máme dávku skvělých receptů, ale také pořádnou dávku velké legrace. Když se řekne utopenec, většina z nás si vybaví hospodu, ovšem Heřman Gazda si myslí, že ty nejlepší utopenci vznikají doma, tak schválně, co s nimi asi dnes tak vymyslel.
1: Radio Impuls a ostravský gastrošef.
2: Zdůř holubičky moje, máme zase nedělu a to je ten správný čas, abych vám přinesl další michulinský recepis, který si můžete zbuchat sami doma. Dneska si posvítíme na klasické utopence, bo bez utopenca si žádný ožungr už nedokáže představit ráno po bujarém večírku. Je tež dobrý k pívečku na chlastačce s kamošama, nebo jako hardcore svačinka pro chlupaté šofery kamionu. No a jak je zrobíš? Základ jsou dobré špekoně, ve kterých nejsou namletí potkani, nebo kilo muky na centimetr krychlovy. Dále musíš ve špičce vyhrabat ocet, sůl, popel z dětka, list Pavla Bobka, nové pokouření a další tři tajné ingredience. Zeber ocet a nalij do hrnca. Tak, vidíš? Aha, my jsme v radiu. To nemůžeš vidět. Dále přival kohoutkovou vodu, nasypej sůl a všecky bebechy, co tam přijdou. No a nechej chvíli zavařit. Potom musí náš nalev vychladnout, no a ty špekoně sflikni z přepravního prezervativu, bo se ta kůža špatně žvika. Vysypej do veliké skrinky, zalij nalevem a praskni do lednice na 2 týdny. Teraz se ptáš, no jak to mám vydržet, kurňa, a nezežrat je? No to já sám nevím, ale jestli to bude akutní, kupte si dovolenou na 2 týdny na Maledivách. No a utopence nechej doma, samozřejmě. Holubičky moje, kukněte na sociální síťky Radia Impuls, bo tam se dozvíš všechny tajné ingredience na přípravu, a nebo skakni k dobrému knihkupcovi pro moju Heřmanovou kuchařku. Kaj Radio Impuls robí mediálního parťaka. Tuž utopencům zdar a zase příští týden zdus, váš ostravský gastrošef.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Kolonu čekejte na D1 ve směru na Prahu před 10. kilometrem. Více prozradíme za minutu a půl v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka přidává teď Lenka Roštoková za Global Assistance. Ahoj Leni.
1: Ahoj, den do hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy očekávejte silný nedělní provoz a přerušované kolony mezi 41. a 10. kilometrem. Ve směru do Brna vás zadrží omezení u Jihlavy mezi 107. a 111. kilometrem. Na silnici 3 z Tábora do Prahy je silný provoz v okolí Benešova a pak mezi Čerčany a Senohraby. Ucpané silnice 35 z Mohelnice do Hradce Králové mezi Litomyští a Hrušovou. A v Praze na městském okruhu v Bubeneckém tunelu ve směru do Troje stojí porouchané auto, blokuje pravý jízdní pruh, regulují provoz v tunelech, očekávejte zdržení. Z Global Assistance, Lenka.
0: Moc díky, doplňujte dopravní informace Rádia Impuls i vy tím, že nahrajete vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia anebo nám zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Rádio Impuls vám krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Dlužím vám předpověď počasí na zítřek v této hodině ještě tak, že bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky a k večeru ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty je 17 až 21, na jižní Moravě i 24 stupňů Celsia.
1: V pondělí ráno se můžete živě zeptat Marka Ztraceného na cokoliv.
2: To se mi líbí.
1: Odpoví.
2: Napílá ti sluší.
1: Zahraje. A jestli chcete, dostanete vstupenky i na jeho koncert na Pražské Letné. V pondělí ráno se Marek Ztracený stane součástí ranní rodiny. Už od pěti vysílají Klára Šedová a Honza Deník.
3: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
4: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Kneblová si dojela pro zlato v kajakrosu. V Chorvatsku po srážce lodí zemřeli nejméně 3 Češi a většina lidí vnímá spory vlády a prezidenta jako problém. Je 17 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Česko hlásí další úspěch na světovém poháru v Augsburgu. Tereza Kneblová dnes vyhrála kajak cross. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá Češka na dopolední stříbro z časovky a připsala si tak druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. Už loni ovládla kajak cross v domácím závodě v Pražské Troji. K neštěstí došlo v Chorvatsku. Nedaleko Splitu dnes předpolednem zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně 3 Češi. Další se pohřešuje a intenzivně se po něm pátrá. Na palubě plachetnice plující pod francouzskou vlajkou cestovalo podle informací veřejnoprávního rozhlasu celkem 8 Čechů. 4 z nich se povedlo vytáhnout z moře a následně převést do místní nemocnice. Podle chorvatských médií nejsou v ohrožení života. Tragédie se stala v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Plachetnice se po nárazu s katamaránem se 125 lidmi na palubě potopila. Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje červencem musí být tisíce takových vozidel vybavených tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo dotýká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
7: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravem.
5: Případná pokuta za porušení tohoto pravidla může dosáhnout až 500 000 korun. Kdo nic měnit nemusí, to jsou dodávky cestující výhradně po Česku nebo do zahraničí za účelem soukromých cest. Starosti se ale nemusí dělat ani řemeslníci, kteří v dodávkách převážejí své nářadí a materiály. Zítra ráno nás navštíví speciální host. Od 8 hodin bude součástí vysílání u Impulzových Marek Ztracený, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Marek během vysílání živě zahraje několik svých písní přímo ve studiu a hrát se bude i o vstupenky na jeho velkolepý koncert na pražské Letenské pláni. Zpěvák před časem v našem vysílání popisoval, že díky obrovským rozměrům místa koncertu může své pódium pojmout netradičně.
8: Když si představíte tu protestní akci, která tam byla, tak to bylo na dílku přes celou tu pláň, ale tím, že jak hrajeme na šířku a ne na dílku, jsme uprostřed a lidi jsou okolo nás. A na metry to vychází, že k nám budou blíž, než byli v Edenu. To znamená, že jich tam bude samozřejmě spoustu, ta atmosféra bude obrovská, ale naopak si myslím, že to bude pro lidi mnohem komfortnější.
5: Velkým překvapením má být i podoba pódia. To bude tentokrát beze střechy. Na Letenské pláni v minulosti koncertovaly velké hvězdy. V roce 1996 to byl Michael Jackson, v roce 2003 pak skupina Rolling Stones. Zprávy jsou konce a dál už je s vámi opět Zdeněk Sekanina.
0: Který vám přeje krásné odpoledne, opět nabídnu skvělou muziku, dáme si kapelu Jelen ještě jednu noc, předtím Ozone, no a teď už startujeme první signální, tedy kapela Čenasky.
6: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
9: Rádio. Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Na Radio Impuls se nabízím teď bleskový pohled na silnice. Na D1 ve směru od Brna na Prahu na 58. kilometru bourala v levém jízdním pruhu 4 osobní auta. Do přerušované kolony se dojíždí na 65. kilometru a o kus dál je silný provoz a přerušované kolony mezi 39. a 10. kilometrem. Tak pevné nervy. Naše pozornost se brzy zaměří také na americkou Atlantu. Právě tam ve čtvrtek odpoledne hrají naši fotbalisté proti Jihoafrické republice. Míří tam proto i náš reportér Tomáš Zemánek. Město Atlanta má s předměstími více obyvatel než Slovensko, no a našli byste ho ve státě Georgia nad slavnější Floridou. Na rozdíl od ní sice nepatří mezi slavné turistické destinace, je tak ale má co nabídnout.
1: Začít můžeme nejrušnějším letištěm světa. Jako jediné ročně obslouží přes 100 milionů pasažérů, šestinásobek oproti Praze. Sídlí tu jedna z nejslavnějších značek světa, Coca-Cola. A zajít se dá i do jejího obrovského muzea, kde návštěvníci mimo jiné zkouší odlišné chutě exportované do různých zemí. No a jako turista se asi vydám i do místního akvária, které s více než 40 miliony litrů kapacity dlouho bylo největší na světě. V Atlantě se mimo jiné hraje NBA, na palubovce Atlanta Hawks, NFL na trávníku Falcons, baseball u Braves a taky fotbal. Mercedes-Benz Stadium má kapacitu skoro jako 4 slavistické Edeny a k tomu plně uzavíratelnou střechu. Příště se ohlásím už z místa, tak zatím naslyšenou. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Nové moderátory budou vysílat opět dnes po 8 hodině večerní. Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček. No a možná, že vy máte milionové kolegy, tedy vaše kolegy, na které je spoleh, podrží celý tým, když je potřeba, dokážou zlepšit den, tak se na ně vzpomeňte a hlavně dejte nám o nich vědět. Na našich webovkách impuls.cz je můžete přihlásit do našeho vysílání a my jim pak každý všední den v 9 zahrajeme 7 pecek bez reklam. Tak co chcete, aby už zítra se hrálo zrovinka vašim kolegům, vašim milionovým kolegům? Rychle na náš web a objednejte si 7 pecek právě pro ně.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až -50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Já jsem před chvilkou mluvil o nabídce zahrát 7 pecek vašim milionovým kolegům. Ano, my tady jednoho takového také máme. Když něco nevíme, my ví to Saša Hemala. Když něco neví Saša Hemala, tak to se prostě nikdy nestane a nestalo. No a proto přichází náš tiskový mluvka právě teď.
1: Pošta Saši Hemaly.
2: Hezkou neděli, přátelé. Víkend se sice pomalu chýlí ke svému konci, ale seznam vašich zpráv rozhodně ne. Tak pojďme na ně. Ptá se Helena. Prosím, jak se jmenuje ta zpěvačka, která zpívá ten hořký valčík? No, Helenko, o hořkém valčíku jsem teda ještě neslyšel, leda možná ještě jako školák v tanečních, ale jestli myslíte hořko-sladký valčík, tak ten naspívala Tereska Mašková. Píše taky František. Ve středu jsem zaslechl, že je Jirka Kolbaba ve Švýcarsku, ale nestihl jsem kde přesně. Řeknete mi to? Františku, tak to máte štěstí. Chvíli jsem pátral a dohledal jsem to. No ale víte co? Jirka vám to konečně řekne sám.
3: Já jsem dorazil do kantonu Bern a trasy v bernských Alpách, to je to, co mě teď velice zbaví a zajímá. Výhled na Eiger Jungfrau, tak to jsem si hodně užil. Dojel jsem do oblasti Niederhorn a ráno jsem vyjel lanovkou na ten vrchol Niederhorn.
2: A hezká zpráva přišla od Martiny. Milí Impulzovi, děkuji za vaše vysílání, děláte mi každý den o něco hezčí. Jej, Martinko, tak to jste mě potěšila, to je od vás moc krásné, my děkujeme, že nás posloucháte. No a to je pro tuto chvíli vše, mějte krásnou neděli a nový týden na tě plný radosti ze života. Váš Saša Hemala.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničí.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: a ta česká klasika u nás v Impulzovic krabičce. Za chvilku za českou muziku nabídnu Lásku a na K bude zpívat. No a ještě předtím za necelou půl druhou minutku to budou dopravní informace 007. Už teď mohu nastínit, že nehoda částečně brání provozu na D1 na 58. kilometru ve směru na Prahu.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Opět s nimi pomůže Lenka Roštoková za Global Assistance. Ahoj, Leni.
2: Ahoj, Zdendo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 58. kilometru zastavují záchranáři u nehody. Blokovaný je levý pruh, do Koleny se dojíždí na 63. kilometru. Dál ve směru do Prahy očekávejte silný nedělní provoz a přerušované kolony mezi 36. a 10. kilometrem. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Na silnici 3 z Tábora do Prahy je silný provoz za Benešovem a mezi Čtyřkoly a Synohraby. Kvůli nehodě zpomalíte na silnici 20 z Písku do Nepomuku před nájezdem na D4 a se zdržením počítejte na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové u Hrušové. Z Global Assistance Lenka.
1: Moc díky, chcete-li doplňovat 007, můžete do žluté mobilní aplikace našeho rádia anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Radio Impuls, vysíláte s námi v Benešově. Jarmila naměřila 17 stupňů Celsia, moc děkujeme. Mladoňov, tam jsou na 15 stupní a občas prosvitne sluníčko, píše Tomáš, moc díky. Stále můžete psát i vy na 605 222 007. Teď už zítřek má být polojasno, během dopoledne postupně oblačno a k večeru ustávání srážek, možných srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 17 až 21, na jižní Moravě i 24 stupňů Celsia.
1: Dámy a pánové, nastupuje tým Český mejdan s Impulzem. A je to teda pěkná sestavička. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.

0: jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. 17. října O2 Arena. Vstupenky na Ticketportal a Ticketmaster.
1: Vláda projedná možné zrušení koncesionářských poplatků. V Hradci Králové se uzavře frekventovaný podchod a velkou cenu Katalánska vyhrál Hamilton. Je 18 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vláda na zítřejším zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády, krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Chodce a pěší turisty v Hradci Králové čeká výrazné omezení. Ve městě bude od zítřka až do neděle 21. června zcela uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují. Informuje o tom Královéhradecká radnice. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Během uzavírky budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Lékařská fakulta v Plzni čelí rekordnímu zájmu uchazečů. Letos přijme 370 prváků. Zítřejší přijímací zkoušky tak zřejmě zamíchají i s dopravou u fakultní nemocnice.
2: Šanci na přijetí na plzeňskou lékařskou fakultu, která je součástí Univerzity Karlovy, má letos každý desátý uchazeč. Přihlášku na všeobecné lékařství, zubní lékařství a navazující magisterské studium zobrazovacích a ozařovacích technologií si podalo přes 3700 studentů. Přijímací zkoušky se konají v pondělí a příjezd uchazečů do kampusu může v okolí nemocnice komplikovat dopravu. Tu už omezuje stavba nového chirurgického pavilonu. V akci budou policisté. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Záchrana Mořičovského zámečku pokračuje. Objekt u ostrova na Karlovarsku si na dokončení prací bude muset počkat do podzimu. Původně plánovaný termín v létě totiž zhatí archeologický výzkum, o kterém mluví starosta ostrova Pavel Čekan.
3: V poslední době jsme rozhodli o tom, že se tam bude dělat archeologie, protože se tam předpokládá nějaký malý sklep, o kterém se tušilo, že tam je, ale díky tomu, že tam bylo velký hromady sutě, tak jsme se k němu nedostali. Teď, jak se to celý vyklidilo a sundalo se lešení, tak by měli začít archeologické práce.
1: Celková cena rekonstrukce bude 13 milionů korun. Jejím cílem je vybudování odpočinkového prostoru pro turisty, kterým bude sloužit nová dřevěná podlaha s posezením. Lewis Hamilton znovu zabudoval. Britský jezdec vyhrál velkou cenu Katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí pak dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu. 41-letý Hamilton získal první vítězství od velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil tak svou rekordní bilanci na 106 triumfů. Je to všechno a slovo si opět bere Zdeněk Sekanina.
4: A rád ho za 10 minut předávám tedy vašim příspěvkům. Ptáme se vás, máte rádi písničky Marka Ztraceného? Zítra bude u nás ve studiu, tak mu pojďte napsat nějakou milou zprávu. Dáme mu je všechny přečíst za chvilku.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Tak to byli naše radečci. Připomínám, že dnes po 8 hodině večerní budou vysílat jako milionoví moderátoři. Teď jeden bleskový pohled na silnice. Na D1 ve směru od Brna na Prahu na 58. kilometru částečně brání provozu hromadná nehoda 4 osobáků. Do přerušované kolony se dojíždí na 64. kilometru. No a o kus dál je silný provoz a přerušované kolony mezi 25. a 10. kilometrem. Celý víkend vysíláte s námi a píšete nám zprávy pro Marka Ztraceného o tom, jak ho máte rádi, kterou písničku nejraději. To vše v souvislosti se zítřejší návštěvou Marka u nás ve studiu. Napsala třeba Gabča: Marka milujeme, jezdíme každý koncert, je nám jedno, jestli je velký nebo malý, my jsme prostě ztracený holky z Jeseníku a žádný kilometr pro nás není problém. A pokud jsou dva koncerty po sobě, tak jsou naše oba dva na Letnou, nemůžeme dospat, moc se těšíme. Já myslím, že tahle zpráva zítra Markovi udělá velkou radost. Poslouchám pana Ztraceného velmi ráda. Já byla pouze na koncertu Vevnitř, venku ještě ne, miluji písničku Zastavně, má své kouzlo. Člověky pochopí až časem, píše Markéta. Lístky mám koupené, píše Zdeňka z Ostravy a hlásí, že Marka má moc ráda, jede na Letenskou pláň, jeho písničky, moc se těší na jeho koncert a chodí ráda na asi všechny jeho koncerty. No a ještě třeba Sandra: na takhle velkém koncertu jsem nebyla, jelikož fandím Spartě, zajít na Letnou na koncert by bylo super, nejraději mám písničku Naše cesty. Vzala bych buď švagrovou nebo manželat. Kdo ví, třeba zrovna tahle zpráva od někčí Marka. Uvidíme, jak budou zítra vypadat ty momenty, kdy si někteří z vás na lístky přijdou. Pište nám i nadále na WhatsApp 605 222 007 a jestli se vám psát nechce, tak nahrávejte zprávy do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
6: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Říkáme to celý víkend tady na Impulzu, ale kdyby vám to náhodou uniklo, tak si zkuste tipnout, kdo vás zítra u Impulzových bude vytahovat z postele a naladí vás na cestu do práce. Ano, bude to Marek Ztracený, bude zpívat, bude hrát a pozor, také rozdávat lístky na Letenskou pláň, kde bude mít svůj velký koncert. Tak buďte u toho už zítra ráno u Impulzových.
1: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do 15. června nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Oheň v sobě máš, zpívat o tom bude Karel Gott, za chvilku v Impulzovic krabičce o našem editorovi Alanu Hejmovi se rozhodně říct dá, že oheň v sobě má. A tady teď to potvrdí svým stručným výběrem z událostí uplynulých 7 dní. Je tady jeho výběr.
1: Pěkné odpoledne společně se zvukem historického klaksonu, který si tady zkouším.
2: Náš reportér Tomáš Kabát si v týdnu užil zvukově barvitých reportáží, to je vždycky radost.
1: Zkusíme ještě nastartovat.
2: To byly ve středu krásné historické automobily před spanilou jízdou z Prahy na Bratislavu a o den později si náš muž s reportážním mikrofonem užil odstřelu největšího důlního velkostroje u nás v dolu ČSA na severu Čech.
3: Druhá detonace přišla za 35 vteřin a uvolnila rameno výložníku.
2: Už dosloužil. Velkostroj, ne kabát. Trocha politiky. Prezident Petr Pavel v pondělí, jistě k radosti vlády Andreje Babiše, přišel poprvé osobně na jednání tohoto kabinetu očíhnout rozhodování o účasti neúčasti na červencovém summitu NATO.
4: Nevidím dodnes jediný racionální důvod, proč by se tato praxe měla měnit.
2: Původně se mělo v pondělí rozhodnout. Ministerský předseda se toho ale asi trochu bojí.
5: Rozhodne o tom vláda 22.6. a rozhoduje ve sboru.
6: A vaše názory osobní?
5: 22.6. ve sboru.
2: Za to o vesmírném letu a o druhém českém astronautovi po prvním kosmonautovi Vladimíru Remkovi je rozhodnuto. Čech Aleš Svoboda vystartuje na mezinárodní vesmírnou stanici v druhé půlce příštího roku.
7: Když použiju hokejovou terminologii, tak začíná třetí třetina a vyhráváme o gól, takže je potřeba to teď dotáhnout do vítězného konce.
8: Jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my na skafandru před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou. Hodně zdar.
2: A ještě tedy výrok týdne rádia Impuls nakonec, tentokrát výrok tak trochu fotbalový, když už ten šampionát začal. Asistent reprezentačního trenéra Jan Suchopárek aneb kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem.
9: Dobrý den, good afternoon, ten a čím jel, buenos dias.
2: 4x. Jo, a ten první zápas s Jižní Koreou jsme prohráli. Hezký den přeje Alan Hejma.
10: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Impulzovic krabičce, vždycky to nejlepší z české muziky, tak doufám, že jste si ji pořádně užili. Nehoda částečně brání provozu na D1 u Brna ve směru od Prahy na 195. kilometru. Za chvilku více.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička
2: je vášnivý.
3: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk, normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
1: Je srdečný.
4: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
1: Je talentovaný.
3: Jo, to je moje první hra na fujaru.
5: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Na koncertě vás rozeskáčou. Za mikrofonem rozesmějou. Bráchové Polákovi, Opět a Radeček. Milionoví moderátoři, kteří ví, jak chutná česká muzika. Sobota a neděle večer po 8. jen na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková z Global Assistance je právě teď nabídne. Ahoj, Leni.
6: Ahoj, Zendo, hezký večer. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova se zdržíte na obchvatu Brna kvůli nehodě dvou aut na 195. kilometru. Na dálnici D1 z Brna do Prahy očekávejte silný nedělní provoz a přerušované kolony mezi 27. a 10. kilometrem. Na D2 je kolona na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Nehoda překáží v Praze v průmyslové vesmíru do Letňan na křižovatce s Poděbradskou. Očekávejte zdržení od sjezdu do Českobrodské. V opačném směru je kolona v Belské od Novopatské až k průmyslové. A na silnici 38 na příjezdu do Jihlavy od Havlíčkova Brodu došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Počítejte s omezením. Z Global Assistance, Lenka.
0: Moc díky. Jak to jede vám, milí motoristé, milé motoristky? Dejte vědět ostatním motoristům, nahrajte vzkaz do žiluté mobil aplikace našeho rádia, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: se tady na Impulzu s Šimonem Kalouskem přeme, což je to byl za nástroj v půlce téhle písničky. Nedošli jsme ke shodě, kdybyste to věděli, tak nám klidně napište a to samé platí o počasí, stále ještě můžete, jinak zítra v pondělí bude polojasno, během dne dopoledne postupně oblačno, na severu ojediněle přehánky, jak večeru čekáme ustávání srážek i ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 21, na jižní Moravě i 24 stupňů Celsia.
1: V pondělí ráno se můžete živě zeptat Marka Ztraceného na cokoliv.
2: To se mi líbí.
1: Odpoví.
2: Napílá ti sluší.
1: Zahraje. A jestli chcete, dostanete vstupenky i na jeho koncert na Pražské Letné. V pondělí ráno se Marek Ztracený stane součástí ranní rodiny. Už od 5 vysílají Klára Šedová a Honza Daněk.
3: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
4: Chorvatskou po srážce lodí zemřeli nejméně 3 Češi. Brno chystá opravu 2 tramvajových tratí a Švýcaři odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Je 19 hodin a u zpráv vás vítá Šimon Kalousek.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V Chorvatsku pokračuje pátrání po pohřešovaném Čechovi. Muž byl členem 8členné posádky z Plachetnice, která se dnes předpolednem potopila nedaleko Splitu po srážce s katamaránem. Další 3 Češi při neštěstí zemřeli. Zbylí 4 cestující skončili v místní nemocnici. Jejich stav ale není vážný. Informaci ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Ke srážce lodí došlo v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Na palubě katamaránu cestovalo 125 lidí, nikdo z nich zranění neutrpěl. Šéf splitského přístavu podle místních médií sdělil, že potopená Plachetnice měla všechny doklady v pořádku. Česko má své první muzeum cihel. Expozici otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku a nabízí asi 800 exponátů. Některé jsou zajímavé svým stářím, jiné třeba vzácnou vadou z výroby. Jednu takovou pojmenovává starosta Sulejovic Jan Masopust.
5: Některé nápisy mají obrácená písmenka a pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
4: Muzeum kromě cihel vystavuje třeba i cihlářské vozíky a uvádí také film o historii řemesla. Návštěvy jsou možné v otevírací době i na objednání a zájemci můžou obohatit sbírku vlastním příspěvkem. Brno opraví 2 tramvajové úseky. Renovací projde trať do Bystrce a v Reneské ulici. Omezení potrvají do začátku září. Jan Seitel z brněnského dopravního podniku ale výrazné problémy neočekává.
6: Omezení provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabohřesky. Bude tam několik etap o prázdninách, to ovlivní provoz tramvajových linek 1, 3 a 10.
4: Oprava bystrcké trati začne přesně 5. července, ta v Reneské ulici už 27. června. Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíce křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů. Jak uvádí agentura AP, volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9 milionů 100 tisíc lidí.
3: S Impulzem na fotbal.
4: Ekvádorští fotbaloví fanoušci mají už předem důvod k radosti. Bez ohledu na výsledky tamní reprezentace na mistrovství světa budou moci během turnaje levněji popíjet. Ekvádorský prezident Daniel Noboa totiž po dobu šampionátu zrušil zvláštní spotřební daň z piva a vína. Cena zlatavého moku by tak podle něj měla klesnout o více než 20%, informovala o tom agentura DPA. Jeho americká země je na mistrovství světa už po 5. Ve skupině E se postupně utká s pobřežím slonoviny, Kyrasem a Německem. Ze zpráv je to všechno a za mikrofon Impulzu se opět vrací Zdeněk Sekanina.
0: který vám opět přeje krásný večer. Vyplníme ho muzikou, zahraju vám Miroslava Žbirku, bude to Katka, předtím ještě One More Time Highland, no a startujeme Petrem Mukem Láska tě spoutá.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: vámi je Radio Impuls, podíváme se bleskově na silnice. Na D1 na 24. kilometru ve směru od Brna na Prahu bourala dvě osobní auta, čekejte tam zdržení ve 4-kilometrové koloně. Možná se netěšíte zítra do práce, protože je pondělí, ale možná se právě teď těšit začnete, protože na Impulzu zítra odvysíláme pondělní koncert Na cestu do práce. Ve studiu přivítáme zpěváka Marka Ztraceného už od 8. hodiny raní. Nám bude živě zpívat, také bude odpovídat na vaše zprávy.
1: Velkým tématem Marka Ztraceného je jeho srpnový koncert na pražské Letenské pláni. Už s ním má plné ruce práce.
2: Řekl jsem i manažerce a všem okolo mojí rodině, která vidí, jak je to jako náročný teď, že pokud bych dostal ještě nějaký podobný nápad, ať mě vezmou kytarou přes hlavu. Takže bude to krásný, bude to boží.
1: A naši posluchači můžou být u toho. V rámci ranního vysílání totiž budeme soutěžit o vstupenky. Speciální koncert to bude nejenom s ohledem na množství lidí. Marek Ztracený chce překvapit i podobou pódia, na kterém bude zpívat. Především mu ale jde o kvalitní show.
2: Tenhle koncert není o nějakých rekordech nebo o nějakém vydělávání, tohle je prostě o tom spojit lidi, užít si to tady v té divoké době, kdy se všichni hádají a válčejí, tak prostě na chvíli zapomnout ty starosti. Určitě. A bavit se.
1: Pondělní koncert Na cestu do práce s Markem Ztraceným startuje zítra v 8 hodin po zprávách. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.

0: Impuls. Teď ještě Sting, za malou chvilku Činasky a za nějakých 35 minutek se mikrofonu našeho rádia ujmou opět chlapci z kapely Opět a Radeček. Tomáš a Ondra Polákovi budou opět našimi milionovými moderátory. Startují hned po zprávách ve 20 hodin.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Měli jsme se potkat dřív, Marie Rotrová bude tuhle písničku zpívat už za malou chvilku v Impulzovic krabičce, ale ještě předtím další hrdinové všedních dnů. Hledá je vždycky náš fenomenální kolega Aleš Růžička, tedy náš zuřivec.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: No a kohože vlastně hledá? Lidi, bez kterých by náš svět nefungoval tak, jak jsme zvyklí. Jsou to třeba záchranáři, řidiči autobusů, hasiči, kuchařky, kuchaři, školníci, anebo třeba zdravotní sestry, jako tomu bylo právě v tomto týdnu, kdy Aleš zamířil do jedné z pražských nemocnic.
2: A naše hrdinka všedního dne je zdravotní sestřička Míša Rindová, sestra na oddělení anestezie je fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. A Míšo, ať pochopíme, co konkrétně je tvá práce, dej nám příklad na nějakém konkrétním případu.
3: Já myslím, že každý případ je zvláštní, tak když pomůžeš, sám máš Aleši děti, tak když pomůžeš dítěti, toho bolí bříško, přijede večer v různých bolestech a ty víš, že v nějakém komfortu to dítě má to bříško spravený, odoperovaný a vlastně ti domů za v nejlepším případě za 2-3 dny odchází bez bolestí.
2: Ty jsi vlastně asi součástí operačního sálu tady, je to tak?
3: Ano, já jsem součástí operačního týmu a Aleši, můžu ti říct, že já jsem taková ta sestřička, kterou si nikdo nepamatuje. To je na tom to hezký, že si nikdo nepamatuje, protože když už přijedeš na ten sál, máš v sobě léky, aby si trošku zapomněl na ten operační výkon a když končíme tu anestezii, když tě vyvádíme, tak ještě v sobě máš furt dostatek nějakých těch léků na zapomnění. Je to krásný a nikdo o mě neví, nikdo mě nikdy neviděl, málo kdo, ale všichni, Aleši, všichni se nám probudí na sále.
2: Míša Rindová pro nás v tomto případě zastupuje všechny zdravotní sestřičky a bratry v českých nemocnicích. Moc vám za vaši obětavou práci děkujeme a přejeme hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Pamatuju, jak loni s touhle písničkou to Maruška rozjela na českém mejdanu s Impulzem. Krásné vzpomínky. Bohužel k něčemu pragmatičtějšímu nehoda překáží v Praze v Průmyslové ve směru do Letňan na křižovatce s Poděbradskou. Podrobnosti.
1: Naše chráněná dílna je tu pro vás. Vyrábíme aromatické visačky a všechny reklamní předměty s potiskem. Nabízíme kompletační práce a lehkou ruční práci. Vše v náhradním plnění. Svým rozhodnutím dáváte práci zdravotně postiženým. Děkujeme. Kontakt www.montgroup.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka opět poskytne Lenka Roštoková z Global Assistance. Ahoj, Leni.
2: Ahoj, Zendo, hezký večer. Nehoda překáží v Praze v Průmyslové ve směru do Letňan na křižovatce s Poděbradskou. Očekávejte zdržení od sjezdu do Českobrodské v opačném směru, jako na Kubelské od Novopatské až k Průmyslové. V Olomouci na třídě míru na křižovatce s Čechovou bourala dvě osobní auta. A na dálnici D1 z Brna do Prahy na 24. kilometru v omezení už nehoda nepřekáží a kolona se téměř rozjela. Global Assistance, Lenka.
1: Moc díky, Leni, no a vy ostatní, prosím, buďte opatrní, ať už jedete odkudkoliv, kamkoliv, hlavně dobře dojeďte, šťastnou cestu.

0: Za mikrofonem Rádia Impuls velké střídání, už za pár vteřin bude slovo patřit Šimonu Kalouskovi, poté přijdou Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček, takže Zdeněk Sekanina se pro tento okamžik loučí, ale máte pravdu, dlužím vám ještě předpověď počasí na zítřek, tedy na pondělí 15. června. Podle meteorologů bude polojasno, během dopoledne postupně pak i oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle nějaká ta přeháňka, ale dobrou zprávou je, že k večeru čekáme ustávání srážek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 17 až 21, na jižní Moravě i 24 stupňů Celsia.
1: Cože? Kolik je?
2: Časový posun? Žádný problém. Na rádiu Impuls sledujeme mistrovství světa ve fotbale každou hodinu, ať už vstáváte, nebo si jdete lehnout. Výsledky, reportáže, komentáře, dřív než ostatní. 104 zápasů, 48 zemí, jeden šampion. S Impulsem na fotbal, každý den na rádiu Impuls.
3: Potyčka dvou cizinců v Praze skončila smrtí. Prodej medu se dočkal přísnější regulace a Trump vyzval Izrael k zastavení úderů v Libanonu. Je 20 hodin a zprávy má Šimon Kalousek.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Incident s tragickými následky vyšetřují pražští kriminalisté. Potyčka dvou mladých cizinců skončila v noci na dnešek smrtí jednoho z nich. O případu informuje zpravodajský portál Novinky.cz. Ke konfliktu mezi oběma muži došlo po jedné hodině ráno u hudebního klubu v Trojické ulici. Jeden z nich proti druhému použil nůž a způsobil mu smrtelná zranění. Přivolaní policisté útočníka na místě zadrželi. Mladík teď čelí podezření z trestného činu vraždy. Prodej medu je od tohoto víkendu přísněji regulovaný. Dosud stačilo uvádět původ z EU anebo mimo EU. Teď je nutné zmínit konkrétní zemi. Nová evropská vyhláška myslí i na případy, kdy byl med pozbíraný ve vícero státech. V takovém případě po etiketě požaduje procentuální upřesnění. Jednatel společnosti Medocom Milan Špaček tento krok chválí. Podle něj pomůže poctivým producentům.
4: Chceme, aby ten falšovaný med možnost odhalit a zároveň falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
3: Česko bývalo historicky významným vývozcem medu. Loňských 1000 exportovaných tun ale znamenalo 50% meziroční pokles. Moravskoslezskému kraji ubyly v první čtvrtletí letošního roku více než 2000 obyvatel. Může za to hlavně úmrtnost. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, v regionu zemřelo o 1835 lidí více, než se narodilo.
5: Jinými slovy, porodů bylo zhruba o polovinu méně než odchodů z tohoto světa a k nepříznivé statistice mírně přispělo i stěhování. Vystěhovalo se o 180 lidí víc, než se přistěhovalo. O nejvíce obyvatel přišel okres Ostrava město. Nejsme v tom ale sami. Podobný trend zaznamenávají všechny regiony v naší zemi a pokud se na věc podíváme celorepublikově, počet obyvatel České republiky klesl v prvním čtvrtletí o necelých 20 tisíc. Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020 i převaha zemřelých nad živě narozenými. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
3: Donald Trump po čase znovu volá po míru. Americký prezident dnes vyzval Izrael k zastavení úderů v Libanonu. Útočit by podle něj neměla ani druhá strana. Šéf Bílého domu zároveň prohlásil, že dohoda, která by zajistila mír v regionu, je velmi blízko. Izrael dnes zaútočil na cíle radikálního hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrutu. Útok přitom přišel v době, kdy se očekává podpis dohody o ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy.
2: S Impulzem na fotbal.
3: Egypt musel před vstupem do mistrovství světa ve fotbale upravit své dresy. Mezinárodní federace FIFA vyzvala tamní reprezentaci k odstranění 7 hvězd nad svazovým logem na hrudi, které připomínají počet titulů z afrického šampionátu. FIFA ale trvá na tom, aby na mistrovství světa měly týmy na dresech jen hvězdy na počest triumfů z této akce. Egyptská asociace uvedla, že požadavku vyhoví. Mužstvo kolem Muhammada Salaha vstoupí do turnaje zítra zápasem proti Belgii. Ze zpráv je to všechno, já přeji krásný večer s Impulzem.
2: Rádio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: To je ale krásný nedělní večer. Už proto, protože jsou tady milionoví moderátoři, pořád díky kterému můžeme být se všemi s vámi, co posloucháte rádio Impuls. My jsme Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět a Radeček.
1: A já, když se koukám na ten playlist, co nás čeká, to nevybíráme my, abyste si nemysleli, že jsme takový narcisi, ale teď tady za chvilku začne hrát vlastně naše písnička, kterou jsme nahráli Opět a Radeček s Moravskou filharmonií Olomouc. Ta písnička se jmenuje Praha. Je to vlastně živě zahraná píseň, kterou jsme vydali už před 20 roky. Možná ji znáte, Praha, jedna holka, jedno dítě. A my jsme tady tenhle dávný hit, jestli to tak můžu říct, nahráli znova letos v O2 Univerzu společně s Filharmonií. A za chvilku to uslyšíte, ale já o tom mluvím tak dlouze, protože tahle písnička by vás mohla pozvat na náš koncert, co chystáme.
0: A o tom bychom si mohli říct v druhém vstupu. Tak nechme si tu pozvánku až na druhý vstup. Teď už pojďme na krásnou českou muziku. Což je právě ta naše. Nebo taky Nightwork. A Anna K. Vždycky se budeme znát.

0: Ondra a Tomáš Polákovi z kapely Opět a Radeček jsou vaši dnešními milionoví moderátory a mezi těmi písněmi, které dohráli, jste mohli slyšet i naši písničku Praha, kterou jsme zahráli s Moravskou filharmonií Olomouc. A my jsme vám v minulém vstupu říkali, možná i slíbili, že si k tomu řekneme víc.
1: Bude to náš největší a doufáme, že taky nejlepší koncert v O2 aréně 26. února 2028. Ten koncert nese název Romantický smyčce, no a doprovodí nás Moravská filharmonie Olomouc, no to bude velký.
0: Je to tak, jak říká brácha, a já řeknu jednu věc. Ono vlastně ten koncert se koná 26. února 2028 a vy si myslíte, jej, to je daleko, proč o tom mluví, když to je až tady skoro za 2 roky. Jenže nemyslete si, ono se to pomalu blíží, to uteče všechno rychle, za chvilku zmizí léto, máme tady Vánoce, pak se 3x vyspíte a je tady únor 2028, takže blíží se to pomalu a my tam máme další song, který se jmenuje Pomalu. To jsem si udělal takovou...
1: To byl krásný oslý můstek, ale opravdu krásný.
0: Takže Marek Ztracený Pomalu, po něm přijde Michal Hruza na Maluj svítání, Kristýna a Xindlix je pořád i ve svých 50 letech puberťák.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekneš,

námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Tomáš a Ondra Polákovi, vaši dnešní milionoví moderátoři, musím říct, že mě to takhle při neděli baví.
1: No mě to taky baví samozřejmě, a aby taky ne. Mě by zajímalo, jestli už se všichni chystáte na léto, jestli už máte zbalený ruksaky, vybraný dovolený, oznámili jste šéfovi, že nebudete v práci. No, co ty?
0: A jestli hory nebo moře,
1: no,
0: jestli tuzemsko nebo zahraničí.
1: A jestli už máte umístěné také děti na různé tábory, nebo se o ně budete starat doma, což je teda hruza. Už včera jsme si říkali, jak je to vlastně náročné mít děti doma celou dobu a nejenom pro ně vymýšlet teda do večera program, ale pořád to jídlo řešit a co na svačinu, co na oběd, co hele, ukloníme.
0: Já mám tip. Kdybyste se náhodou nudili a jako nevěděli, co dělat, tak vyražte na koncert Opět a Radeček.
1: Jo.
0: To mi dává smysl.
1: Jo, a na jaký?
0: Je, no tak jak já to mám všechno vědět, těch je.
1: No a koncertů je všeobecně hodně. No. Další skvělou akcí, kterou můžete letos v létě navštívit, je Benátská s Impulzem, takže pokud chcete navštívit skvělý festival, tak na Benátskou určitě doražte, protože kromě jiného, kromě těch úžasných hvězd, co tam letos jsou, jako třeba Roxette dokonce legendární, tam letos hrajou, tak my jsme na Benátské několikrát byli a přišlo nám hrozně fajn, že na tom festivalu můžete běžně potkat moderátory Rádia Impuls a vlastně lidi z Rádia Impuls.
0: Přesně tak, my jsme to udělali. A no, jak to bylo fajn.
1: Tak to bylo fajn.
0: Tak jo, užijte si festiák, užijte si dovolenou tak, jak si ji prostě představujete a jak je to pro vás ideální a hlavně si užijte i další skvělou českou muziku tady na Rádiu Impuls.
2: Už budem spolu navždycky.

0: Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět Radeček vám přejí krásný nedělní večer, letní večer, všude je letní pohoda, všichni už se připravujeme na ty prázdniny a já osobně trošku závidím dětem, že mají před sebou takový úžasný dvouměsíční volno a hlavně jim závidím to, že oni vlastně teď vůbec ještě netuší, co všecko krásného je o těch prázdninách potká, všechno to dobrodružství, ty zážitky, ty první lásky na těch táborech, noví kamarádi, to je tak úžasný vlastně vždycky, co během toho léta stačil prožít a zažít a prostě všechno si to neseme až do dneška, všechny ty vzpomínky a my vlastně dospěláci už tohle kolikrát nezažíváme, nemáme, ale tím dětem to přeju a prostě myslím si, že je čeká úžasná doba.
1: Ne, prostě prázdniny jsou plný překvapení, nečekaných zážitků, třeba já, jo. Já jsem měl jet k 10letům výročí se svou ženou do Říma, no a třeba včera jsem zjistil, že jsem tam přehlídl koncert. A místo do Říma se svojí ženou pojedu.
0: Tak jdeš k rozhodovému právníku.
1: Pojedu zase s váma, akorát do Rožnova pod Radhoštěm.
0: Už se teda rozvádíte, protože já kdybych byl tvoje manželka, měl s tebou v Římě oslavy 10. výročí svatby a ty jsi mě řekl, že jsi zapomněl na koncert a že to rušíš, tak já bych třeba už uvažoval o rozvodu.
1: No, vzhledem potom k tomu, že dalšího půl roku se budu věnovat někde v Praze tréninkům Stardance, tak opravdu nemá to se mnou tam moje magdula. Jednoduché.
0: Já tvojí ženě přeju, ať ustojí tu slávu, všechno, co vás čeká ty s tím Stardance, tobě přeju, ať ustojíš tu ostudu.
1: Hele, já jsem tomhle optimista.
0: Jo? No.
1: Stejně jako Olga Lounová, která nám zaspívá za chvilku, nebo taky Marcel.
0: A pak Sebastián, to jsou všechno naše kamarádi. No. Olga Lounová, úžasná holka, naše kolegyně, milionová moderátorka, Marcel, náš kámoš, no a Seba, tak to je úplnej náš tady.
1: Díti Sebastián zpívá o tom, že všechno má svůj rupalíc. Dnes

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli. Stačilo říct.
1: Nádherný nedělní večer vám přejí Tomáš a Ondra Polákovi z kapely Opět Radeček. Nám dneska patří vysílání Rádia Impuls, patříte nám i vy, ale už ne moc dlouho, protože tohle je poslední vstup. Musíme se s váma rozloučit.
2: Přesně tak, už je to zase tady, ten nešťastný poslední vstup. Jediné, co nás vždycky drží nad vodou, je vědomí, že se zanedlouho zase snad uslyšíme.
1: My se na to moc těšíme, ono se párkrát vyspíme a zase budeme tady na Impulzu. A my se na to moc těšíme, mezi tím, co se neuslyšíme, tak poslouchejte dál Rádio Impuls. Taky bychom vás chtěli poprosit, jakožto obroští, ale obroští fanatičtí fotbaloví fanoušci, tak doufáme, že budete držet palce dál našemu českému týmu, že za nima budeme stát a fandit jim dobrým i zlým a budeme si celý to mistrovství světa ve fotbale užívat.
2: No ale prostě touto fotbalovou řečí dostáváme se do 90. minuty a musíme končit.
1: A prodloužení nám tady nedovolí na Impulzu, tady se na to dbá, aby byly zprávy a všecko tak, jak má být, takže už si jenom zaspíváme Nesnáším loučení, tak tady mě máš.
2: No. A raději se rozloučíme.
1: Mějte
2: se krásně, užívejte léto a už se teď na vás těšíme na příště. Ahoj.
1: Ahoj, máme vás rádi.
3: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls. Přichází hrdina, který zachraňuje ráno. Nemá plášť, nemá meč, má kytaru.
1: A písničky, které si tak rádi zpíváte.

0: Impulzový. V pondělí 15. června v 8 hodin ráno bude hrát, zpívat a rozdávat lísky na Letenskou pláň. Tohle pondělní ráno budete mít rádi. Díky Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Favoritem sněmovních voleb stále zůstává ANO. Vládní hnutí by teď získalo 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5%. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Do sněmovny by se dostali i opoziční Piráti s 9,5% hlasů a vládní SPD se ziskem 6,5%. Těsně by do dolní komory parlamentu prošli i koaliční Motoristé, kterým by dalo hlas 5% voličů. K tragické události došlo na Šumpersku. Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích zahynul dnes popolední drážní hasič. Přes veškerou snahu jeho kolegů i záchranářů se ho bohužel nepodařilo oživit. Na síti X o tom informoval generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Rodině, blízkým i kolegům zároveň vyjádřil upřímnou soustrast. Tučňáci ve zlínské zoo dostali novou expozici. Přestěhovali je do většího výběhu i s větší vodní plochou. Zahrada tučňáky Humboldtovy přemístila z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. Tučňáci zvládli přepravu a seznamování s novou expozicí bez problémů. Zoolog Václav Štraub si myslí, že jim přesunem ve zlínské zoo zvedli kvalitu života.
2: Jsou tam takové dva faktory, kdy ten první, že jsme ukončili vlastně chov lachtanů kvůli welfare, protože ta velikost toho bazénu už neodpovídala velikosti, které dneska jsou nějakou normou. A za druhé jsme chtěli našim tučňákům dopřát lepší život.
1: Zahrada chová 13 tučňáků, jejich počet by se ale mohl v nové expozici zdvojnásobit. Tučňáci Humboldtovy patří mezi ohrožené druhy. Zítra ráno nás navštíví speciální host. Od 8 hodin bude součástí vysílání u Impulzových Marek Ztracený, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Marek během vysílání živě zahraje několik svých písní přímo ve studiu a hrát se bude i o vstupenky na jeho velkolepý koncert na pražské Letenské pláni. Zpěvák před časem v našem vysílání popisoval, že díky obrovským rozměrům místa koncertu může své pódium pojmout netradičně.
3: Když si představíte tu protestní akci, která tam byla, tak to bylo na dílku před tou pláni. Ale tím, že jak hrajeme na šířku a ne na dílku, jsme uprostřed a lidi jsou okolo nás. A na metry to vychází, že k nám budou blíž, než byli v Edenu. To znamená, že jich tam bude samozřejmě spoustu, ta atmosféra bude obrovská, ale naopak si myslím, že to bude pro lidi mnohem komfortnější.
1: Velkým překvapením má být i podoba pódia. To bude tentokrát beze střechy. Na Letenské pláni v minulosti koncertovaly velké hvězdy. V roce 1996 to byl Michael Jackson, v roce 2003 pak skupina Rolling Stones. Česko hlásí další úspěch na světovém poháru v Augsburgu. Tereza Kneblová dnes vyhrála kajak cross. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá Češka na dopolední stříbro z časovky a připsala si tak druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. Loni ovládla kajak cross v domácím závodě v pražské Troji. V této sezóně už také zvítězila v závodě kanoistek na světovém poháru ve slovinském Tacenu. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Zahrajeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls. Snad jsem si zmýlil.

0: pondělí ráno se můžete živě zeptat Marka Ztraceného na cokoliv.
1: To se mi líbí.
0: Odpoví.
1: Napílá ti sluší.
0: Zahraje. A jestli chcete, dostanete vstupenky i na jeho koncert na Pražské Letné. Pondělí ráno se Marek Ztracený stane součástí ranní rodiny. Už od 5 vysílají Klára Šedová a Honza Deník.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V Chorvatsku pokračuje pátrání po pohřešovaném Čechovi. Muž byl členem osmičlenné posádky z plachetnice, která se dnes předpolednem potopila nedaleko Splitu po srážce s katamaránem. Další tři Češi při neštěstí zemřeli. Zbylí čtyři cestující skončili v místní nemocnici. Jejich stav ale není vážný. Informaci ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Ke srážce lodí došlo v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Na palubě katamaránu cestovalo 125 lidí, nikdo z nich zranění neutrpěl. Chorvatský premiér Plenković v souvislosti s tragédií uvedl, že vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým i českému premiéru Babišovi. Nevšední zásah si připsali pražští hasiči. Dnes odpoledne je zaměstnala nezabrzděná bílá dodávka, která u Jiráskova mostu v centru hlavního města sjela z náplavky nad vodu. Zadním podvozkem zůstala viset ze břehu. Přivolaní hasiči vozidlo zajistili k pevnému bodu na zemi, aby nespadlo do Vltavy. Teprve poté mohlo proběhnout vytažení dodávky. Svět české medicíny přišel o další výraznou osobnost. Ve věku 77 let zemřel dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice v Brně Ivan Rektor. Rodák ze slovenské Levoče se podílel na vzniku výzkumného centra CYTEC a zabýval se mimo jiné výzkumem epilepsie a poruch hybnosti a fungování lidského mozku. V letech 2006 až 2011 byl prorektorem brněnské Masarykovy univerzity, která o jeho úmrtí dnes informovala. Lékařská fakulta v Plzni čelí rekordnímu zájmu uchazečů. Letos přijme 370 prváků. Zítřejší přijímací zkoušky tak zřejmě zamíchají i s dopravou u fakultní nemocnice.
4: Šanci na přijetí na plzeňskou lékařskou fakultu, která je součástí Univerzity Karlovy, má letos každý desátý uchazeč. Přihlášku na všeobecné lékařství, zubní lékařství a navazující magisterské studium zobrazovacích a ozařovacích technologií si podalo přes 3700 studentů. Přijímací zkoušky se konají v pondělí a příjezd uchazečů do kampusu může v okolí nemocnice komplikovat dopravu. Tu už omezuje stavba nového chirurgického pavilonu. V akci budou policisté. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
3: Reprezentanty čeká na fotbalovém mistrovství náročný úkol. Pokud chtějí udržet realistickou šanci na postup ze skupiny, po úvodní prohře s Jižní Koreou nutně musí vyzrát nad soupeři z Jihoafrické republiky. Ti se mnohým expertům jeví jako snadní outsidři. Někdejší reprezentační brankář Jaromír Blažek je ale z odhady opatrný. Tak to mluvil v našem dnešním ranním vysílání.
5: Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, že by to měl být lehký zápas nebo ta skupina. Pro nás v této chvíli to jsou všechno jakoby těžký soupeři. Viděl jsem první zápas JAR s Mexikem. Myslím si, že Jižní Afriku bychom měli zvládnout. No. A pak prostě se všecko asi rozhodne v posledním zápase. No.
3: Poslední zápas s Mexikem může být klíčový v každém případě. Tři body totiž postup ze skupiny nutně negarantují a nakonec by mohlo klíčovou roli sehrát i závěrečné skóre. Tým trenéra Koupka by proto už proti Afričanům ideálně potřeboval budovat náskok. Zápas se odehraje od čtvrtečních 18 hodin. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

čeká. Mýty se boří pro víru člověka za lidskou duši.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Chodce a pěší turisty v Hradci Králové čeká výrazné omezení. Ve městě bude od pondělí až do neděle 21. června zcela uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují, informuje o tom Královéhradecká radnice. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Během uzavírky budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Česko má své první muzeum cihel. Expozici otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku a nabízí asi 800 exponátů. Některé jsou zajímavé svým stářím, jiné třeba vzácnou vadou z výroby. Jednu takovou pojmenovává starosta Sulejovic Jan Masopust.
2: Některé nápisy mají obrácená písmenka a pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
1: Muzeum kromě cihel vystavuje třeba i cihlářské vozíky a uvádí také film o historii řemesla. Návštěvy jsou možné v otevírací době i na objednání a zájemci můžou obohatit sbírku vlastním příspěvkem. Zlínský kraj rozšiřuje od poloviny června síť cyklobusů. Zásadní novinkou jsou nové linky do Bílých Karpat. Posílí se i spoje na Velehrad či Pustevny.
3: Je-libo na vlastní řídítka a šlapátka poznat legendami opředenou Žítkovou, anebo se v Bílých Karpatech přiblížit téměř tisícimetrové Velké Javořině, odteď žádný problém. Výchozími, tedy výjezdními místy jsou Nově Uherský Brod a Bojkovice. Jde o další doplnění tras, které v autobusech se speciálními přívěsy a nadstavbami budou vozit cyklomilné i jejich kola třeba na Velehrad nebo Pustevny. Jinak celou sezonu také do Chřibů, Hostinských vrchů, Beskyd a Javorníků. Jan Čada, rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tento duel může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli. V pondělí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Čas se rozběhnul hlavou proti zdi, v krku mám sucho a v prstech tvoje prsty, vlak kam si nasedla, těžko zabrzdím.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: pondělí ráno se můžete živě zeptat Marka Ztraceného na cokoliv.
1: To se mi líbí.
0: Odpoví.
1: Napílá ti sluší.
0: Zahraje. A jestli chcete, dostanete vstupenky i na jeho koncert na Pražské Letné. Pondělí ráno se Marek Ztracený stane součástí ranní rodiny. Už od pěti vysílají Klára Šedová a Honza Daněk.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Incident s tragickými následky vyšetřují pražští kriminalisté. Potyčka dvou mladých cizinců skončila v noci na neděli smrtí jednoho z nich. O případu informuje zpravodajský portál Novinky.cz. Ke konfliktu mezi oběma muži došlo po 1 hodině ráno u hudebního klubu v Trojické ulici. Jeden z nich proti druhému použil nůž a způsobil mu smrtelná zranění. Přivolaní policisté útočníka na místě zadrželi. Mladík teď čelí podezření z trestného činu vraždy. Moravskoslezskému kraji ubyly v prvním čtvrtletí letošního roku více než 2000 obyvatel. Může za to hlavně úmrtnost. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, v regionu zemřelo o 1835 lidí více, než se narodilo.
4: Jinými slovy, porodů bylo zhruba o polovinu méně než odchodů z tohoto světa a k nepříznivé statistice mírně přispělo i stěhování. Vystěhovalo se o 180 lidí víc, než se přistěhovalo. O nejvíce obyvatel přišel okres Ostrava město. Nejsme v tom ale sami. Podobný trend zaznamenávají všechny regiony v naší zemi a pokud se navíc podíváme celorepublikově, počet obyvatel České republiky klesl v prvním čtvrtletí o necelých 20 tisíc. Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020 i převaha zemřelých nad živě narozenými. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
3: Ráno se naše studio promění v koncertní pódium. Přivítáme zpěváka Marka Ztraceného, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Uslyšíte několik živě zahraných písní, včetně rozhovoru, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Marek Ztracený se nám před časem svěřil, že má aktuálně velmi akční období.
5: Nová písnička, točili jsme nový klip a tak se jako blíží ten velký koncert Letenská pláň. Už je to fakt jako živý. Doteďka jsem o tom mluvil, jako že se to blíží, že to bude a furt jsem tak jako dělal, teď už je to opravdu jako za rohem a baví mě to nahrávání a mám pocit, jako bych zase začínal od znova, je jaro, jde na mě takový to hudební jaro.
3: Právě o koncertu na Pražské Letenské pláni bude hodně řeč i tentokrát. Součástí speciálního vysílání s Markem totiž bude i soutěž o vstupenky. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po 3 výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v neděli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká svěřence trenéra Jiřího Nováka příští víkend v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V pondělí bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

lítáš nad vodou, ne náhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, zblívají naše tě.

0: pondělí ráno se můžete živě zeptat Marka Ztraceného na cokoliv.
1: To se mi líbí.
0: Odpoví.
1: Napílá ti sluší.
0: Zahraje. A jestli chcete, dostanete vstupenky i na jeho koncert na Pražské Letné. Pondělí ráno se Marek Ztracený stane součástí ranní rodiny. Už od pěti vysílají Klára Šedová a Honza Deně.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Chodce a pěší turisty v Hradci Králové čeká výrazné omezení. Ve městě bude od pondělí až do neděle 21. června zcela uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují, informuje o tom Královéhradecká radnice. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Během uzavírky budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Česko má své první muzeum cihel. Expozici otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku a nabízí asi 800 exponátů. Některé jsou zajímavé svým stářím, jiné třeba vzácnou vadou z výroby. Jednu takovou pojmenovává starosta Sulejovic Jan Masopust.
4: Některé nápisy mají obrácená písmenka a pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
3: Muzeum kromě cihel vystavuje třeba i cihlářské vozíky a uvádí také film o historii řemesla. Návštěvy jsou možné v otevírací době i na objednání a zájemci můžou obohatit sbírku vlastním příspěvkem. Zlínský kraj rozšiřuje od poloviny června síť cyklobusů. Zásadní novinkou jsou nové linky do Bílých Karpat. Posílí se i spoje na Velehrad či Pustevny.
5: Je-libo na vlastní řídítka a šlapátka poznat legendami opředenou Žítkovou, anebo se v Bílých Karpatech přiblížit téměř tisícimetrové Velké Javořině, odteď žádný problém. Výchozími, tedy výjezdními místy jsou Nově Uherský Brod a Bojkovice. Jde o další doplnění tras, které v autobusech se speciálními přívěsy a nadstavbami budou vozit cyklomilné i jejich kola třeba na Velehrad nebo Pustevny. Jinak celou sezonu také do Chřibů, Hostinských vrchů, Beskyd a Javorníků. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tento duel může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli. V pondělí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

Nečekal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal, a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Incident s tragickými následky vyšetřují pražští kriminalisté. Potyčka 2 mladých cizinců skončila v noci na neděli smrtí jednoho z nich. O případu informuje zpravodajský portál Novinky.cz. Ke konfliktu mezi oběma muži došlo po 1 hodině ráno u hudebního klubu v Trojické ulici. Jeden z nich proti druhému použil nůž a způsobil mu smrtelná zranění. Přivolaní policisté útočníka na místě zadrželi. Mladík teď čelí podezření z trestného činu vraždy. Moravskoslezskému kraji ubyly v prvním čtvrtletí letošního roku více než 2000 obyvatel. Může za to hlavně úmrtnost. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, v regionu zemřelo o 1835 lidí více, než se narodilo.
2: Jinými slovy, porodů bylo zhruba o polovinu méně než odchodů z tohoto světa a k nepříznivé statistice mírně přispělo i stěhování. Vystěhovalo se o 180 lidí víc, než se přistěhovalo. O nejvíce obyvatel přišel okres Ostrava město. Nejsme v tom ale sami. Podobný trend zaznamenávají všechny regiony v naší zemi a pokud se navíc podíváme celorepublikově, počet obyvatel České republiky klesl v prvním čtvrtletí o necelých 20 tisíc. Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020 i převaha zemřelých nad živě narozenými. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Ráno se naše studio promění v koncertní pódium. Přivítáme zpěváka Marka Ztraceného, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Uslyšíte několik živě zahraných písní, včetně rozhovoru, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Marek Ztracený se nám před časem svěřil, že má aktuálně velmi akční období.
3: Nová písnička, točili jsme nový klip a tak se jako blíží ten velký koncert Letenská pláň. Už je to fakt jako živý. Doteďka jsem o tom mluvil, jako že se to blíží, že to bude a furt jsem tak jako dělal, teď už je to opravdu jako za rohem a baví mě to nahrávání a mám pocit, jako bych zase začínal od znova, je jaro, jde na mě takový to hudební jaro.
1: Právě o koncertu na pražské Letenské pláni bude hodně řeč i tentokrát. Součástí speciálního vysílání s Markem totiž bude i soutěž o vstupenky. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po 3 výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v neděli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká svěřence trenéra Jiřího Nováka příští víkend v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V pondělí bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.